of actors. This song is for lovers. 44 thousands of actors.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM.

0: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express. Music first. Express

0: rychlý přehled zpráv.
1: Neohlášené místní šetření, na které vyrazili kontroloři Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu 2024 do sídla společnosti Seznam, bylo v souladu se zákonem, rozhodl tak Nejvyšší správní soud, který zrušil opačný rozsudek krajského soudu v Brně loňského května. Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že bude u podpisu memoranda o porozumění mezi Spojeným státem a Íránem, které otevře cestu k mírové dohodě. Podpis má být v pátek ve Švýcarsku. Řekl též, že Spojené státy neposkytnou Íránu peníze, ale budou ochotny rozmrazit jeho aktiva. Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa nepotvrdili roli jasného favorita. Proti Kongu přišli o vedení a jen remizovali 1-1. Vedoucí branku sice vstřelili v 6. minutě, ale Kongo vyrovnalo v nastavení prvního poločasu a slaví tak historicky první bod ze šampionátu. Slunečný den s letními teplotami. Takový bude dnešek s teplotami až 31 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné dobré ráno, ano, tak Vašek včera viděl nádherný fotbal. Anglie, Chorvatsko, byl spokojený.
1: Jo.
3: I s výsledkem?
1: V podstatě asi jo. Já jsem to tý Anglii přál docela.
3: Jo, 4-2 vítězství, tak jo. Myslím si, že po tom všem, co se anglické reprezentaci děje zatím na mistrovství světa, že si možná i zasloužili trošku se jako odfouknout a říct si, tak potom, co nás vykradli, tornádo, střelba, aspoň, že my máme taky střelbu a vyhráli jsme, tak to je neuvěřitelně důležitý. Jinak Ronaldo ten dostává takovou, ale takovou bídu. Je, ale takhle, on za to může Lionel Messi, protože ten Ronaldo, on jak je nemocnej. Když viděl ten hat-trick, tak on samozřejmě...
1: Chtěl.
3: On chce vždycky, on je fakt na tohleto úplnej psychopat, takže samozřejmě ty hlasy o tom, že už by se na to měl vykašlat, anebo opravdu začít hrát týmově, že bez toho to nepůjde. Ale já se obávám, že on to neumí. To je na něm takovej ten největší problém. Krásné čtvrteční ráno vám přeje Express.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je tou velou. I'm your girl, right. Zeptám se tě, babu, jaký je tvůj nejoblíbenější letní drink?
1: Můj nejoblíbenější letní drink, já mám strašně ráda piña koládu.
0: Piña koládu.
1: Piña koládu mám ráda, to je vždycky takovej ten můj drink, co si dávám na takové té dovolené all inclusive. Je to jeden z těch drinků, co tam dělají, takže většinou si objednávám to, ale nealko mám strašně ráda, když mají někde dobrý, výborný ledový čaj, ale fakt jako udělaný na čaji, že máš celou ten výluch a potom je v tom jenom nějaká příchuť, že to je takový osvěžující. Tak to je můj oblíbený nealkoholický drink.
0: Já jsem totiž našel na Timesech takový článek, kde Aperol Spritz byl sesazen Hugo Spritzem. Letošní sezóna bude sezónou právě tohle z toho drinku s bezinkovou šťávou, s tím prosečkem
1: tak
0: a s tou okurkou.
1: Tak to moc přeju, protože Hugo Spritz mám taky moc ráda. Já totiž nemám ráda Aperol. Nebo celkově jako i tady ty, všechny tady ty bitters malinko, mně to totiž přijde hořký. Někdo říká, že to je neuvěřitelně sladký, tak já jsem na té straně hořkosti, takže já mám ráda skutečný sladký, což ten Hugo Spritz jako je, ale tím, jak je tam ta máta a tohle, tak je to takový osvěžující, ale nemůžeš toho vypít taky moc, stejně jako ty piña kolády, že jo, protože jsi úplně už zalepenej a pak si chceš dát nějaký čajík. No tak to jsem ráda, takže teď je teda Hugo Spritz je na prvním místě, pak ano. Je Aperol Spritz a co tam je ještě v závěsu?
0: Víc tam jako nepsali, spíš
1: jenom
0: jako,
1: tohle, že
0: spíš,
1: jeho sesadil.
0: Že král je prostě sesazen a je tady nový král, který se jmenuje Hugo.
1: O, Hugínek, no tak hele.
0: Gratulace.
1: Teď mám nějak...
0: Dostala si chuť, viď?
1: No, to je vždycky nebezpečný tyhle témata. Express. Express ráno. Express ráno.

0: Tohle je hodně pozitivní záležitost. Nia Archives, novinka Boys in Blue. No, a co dál? Další hudba. Čekáme Coldplay, připraveni jsou Muna a nebo Mumford & Sons.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
9: Závratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
12: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.

0: Adventure of a Lifetime. My jsme tady před 3 týdny mluvili o tom, když Drake vydal nejenom jedno, ale hned 3 alba najednou, jak ano. absolutně dominoval v charts. V albové chart měl hned svoje 3 alba za sebou, co se týká Hot 100, tak tam měl snad, já nevím, 45 songů, nebo kolik ještě tam se jakoby i vraceli, potom nějaký písně a alba do všech těch charts. Dneska jsme už na tom zase tak jako normálně a samozřejmě my čekáme na to, jak se bude dařit albu Olivie Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Předpokládá se, že vystřídá Drakea na čísle 1, že jí samozřejmě hlavně pomůžou ty streamy, dneska to o tom je. Ten billboardový ekvivalent je takovej, že vlastně jako 1000 streamů takzvaných prémiových, to znamená, pokud vy si předplácíte nějakou tu službu, platíte za ní, tak je to jako kdybyste si koupili to album. A když si myslím to neplatíte, máte to jako zadarmo, tak je to myslím 2000.
1: Takže jsem jí přispěl.
0: Takže si jí právě taky přispěl jedním streamem.
1: Ano.
0: A kdyby si to posílil ještě 999krát, tak by si přispěl, jako kdyby si skoupil album v těch chart. Takže to je, na to čekáme na výsledek. Na té opačné straně, bohužel tohodle toho žebříčku, je ale, musím říct, má oblíbená Lizzo. Uh-huh. Já mám ráda Lizzo, mám ráda ty songy, byla jsem na koncertě, bylo to super, mělo to skvělou energii. Lizzo podle mě potom zlomila vás celá vlastně ta kauza s těma jejíma tanečnicema, že tam docházelo k nějakému fat shamingu, uzurpování, oni měli pocit, že snad tam dochází i k nějakému jako sexuálním jako útokům, když je údajně po Amsterdamu nutila chodit tam do čtvrtí Red Light District a museli být na nějaký show, jako než se jí zúčastnit, ale už jenom to, že tam byli. Takže Lizzo se potom dala do ústraní, hubla, tohleto. No a teď vydávala vlastně nový album, který se jmenuje Bitch. A dělala si sama hodně marketing, hodně na sociálních sítích, mluvila o tom, jak je to dneska těžký vůbec prorazit, jak funguje hudební průmysl, jak jí znevýhodňuje a co by musela udělat, aby tedy. No a to její album, oni tady nemají čísla, kolik se ho prodali, ale oni tady odhadujou, že vzhledem k tomu, že se neprobojovala ani do těch top 200, do té nejlepší 200. A oni říkají, na to, abyste se probojovali aspoň na ty poslední místečka v té Billboard albový chart, potřebujete prodat třeba nějakých 6000, 7000 kusů, nebo jako zase ekvivalent těch streamů. Oni říkají, a vzhledem k tomu, že ona není ani v těch 200, to znamená, že to nedosáhlo ani tolik.
1: Hmm. Já tady koukám na Metacritic a to album má 50%, takže to je jako asi není úplně žádný velký zázrak, nicméně třeba ten single Bitch mě docela jako baví, že to jako není úplně špatný, samozřejmě asi to je o textu, ale spíš to bude asi i o tom teda, že ty lidi už jí nechtějí.
0: Ne.
1: A jak málo stačí a seš prostě úplně totálně v háji a celá tvoje kariéra je úplně prostě pryč.
0: Vypadá to, že Lizzo je skutečně cancelled a taky samozřejmě asi se brzo potvrdí, že Olivia Rodrigo aktuálně se usadí na albovém trůnu a kdo ví, vypadá to, že by z toho mohlo být album letošního léta, ale takhle, ještě toho vyjde dost. Ještě toho vyjde dost. Ještě si Olivia nemůže být jistá.
1: No, ještě tam bude ta Madonna.
0: Madonna.
1: Už se to blíží.
0: Už se to blíží a uvidíme, co s tou Charlie. Tohle to je Olivia Rodrigo, Drop Dead, 7:27 v Express ráno.

0: Express. Dopravní servis.
1: V Brně v Králově Poli, konkrétně v ulici Sportovní, dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Komplikace očekávejte na D455. Kilometr ve směru na Prahu je dopravní nehoda osobáku a dodávky jsou odstavené v odstavném pruhu. D5, 14 a 15 kilometr ve směru na Plzeň, tam se vyboural osobák a nákladňák. Jezděte to opatrně.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.

0: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v krunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Maneskin a Wanna Be Your Slave, to je muzika, která nám tady dohrála. Vašku.
1: Babu.
0: Představ si to, narazila jsem tady na článek, který predikuje několik běžných věcí, které by už za 10 let nemusely existovat. Mezi nimi je například papírová účtenka.
1: Jasně, to si myslím, že dává docela smysl. Jako třeba v restauraci. Nebo
0: kdekoliv tady píšou. Já si myslím, že takhle. V supermarketu, vzhledem k tomu, že mám poslední dobou pocit, že čím dál tím více přibývá těch supermarketů, kde si musíš vzít účtenku, aby tě to vůbec pustilo ven, ať už buď z parkoviště, nebo z té samoobslužné zóny, tak tady si myslím, že asi ne, pokud nepřijdeme na nějaký jiný systém, že by tě vlastně pořád nutili mít nějakou teda kartičku, jo, a ty by se tam nějak odpípával, napípával.
1: Jo, ale když máš třeba právě jako věrnostní kartičku, tak ti účtenka ti jde vlastně do té aplikace, tam vidíš, co jsi skoupila, a tobě vyjede jenom takový malý lísteček s tím čárovým kódem, že máš zaplaceno a že můžeš prostě proběhnout.
0: No, takže podle mě se bude tohleto asi nějak ještě jako vyvíjet. Potom opět, a to už tady mám před 10 lety, že za 10 let nebudou existovat, a teď to tady mám opět, že za 10 let nebudou existovat, a to jsou noviny.
1: Jo. No, ale tady to jako k tomu docela spěje. No,
0: jako spěje, ale furt si myslím, že to bude trvat díl než 10 let. Ale bude to už takový, bude se držet podle mě pár nějakých jako kousků.
1: Ano, ano, ano.
0: Potom tady máme taky takovou klasiku, o čem se taky už říkalo před 10 lety, že to za 10 let nebude, a teď se to říká znova, že za 10 let to nebude, a to jsou hesla. Že zkrátka tím, že čím dál tím víc lidí používá telefon, nebo i na svém notebooku, máš samozřejmě dneska už místo hesla, otisky prstů, nebo samozřejmě máš nějaký ten Face ID a tak dále, tak věřím tomu, že tohle se asi bude omezovat, pokud ale zase skrz AI a nějaký tyhle různý věci nedojde k nějakému častějšímu jako vloupávání se a hackování se klasickému heslo 1, 2, 3, 4. A potom se to taky ještě řeší, že samozřejmě, co by mohlo vymizet, jsou klíče, jakékoliv fyzické klíče, ať už od aut, bytu a tak dále. A to si myslím, že se jen tak nestane, protože myslím si, že lidi se tolik bojí toho, že ti přesně někdo jenom snadno přes Wi-Fi hackne tvůj telefon nebo cokoliv a získal by klíč k tvému autu, k tvému bytu, že si myslím, že ten fyzický klíč bude ještě dlouho něco, co sice můžeš někde zapomenout nebo ztratit, ale za mě to pořád považuji za bezpečnější, než si otvírat telefonem nebo nějakou,
1: nevím. Tak určitě vem si, že jenom necháš klíče, když třeba, nevím, my máme barák, klíče obvykle třeba od auta, míváš hnedka u toho vchodu, tam to vlastně položíš a oni dokážou ty zloději normálně protáhnout ten signál toho,

0: klíče až tomu autu a nazdar.
1: Jo, takže to si myslím, že se asi jen tak nestane. A navíc já nevím, já mám ráda svoje klíče. Pořád s nima můžeš třeba i někoho praštit, že to není jenom jako klíč.
0: Když jedeš jako noční Prahu a máš prostě mezi prstama udělaný
1: takový jako klíč. To nemám, to totiž nefunguje, to mě poučili, boxer. Že to je blbý, že to nefunguje. Ale já mám klíče od skútru a to je prostě taková jakoby hromada, mám to na takovým dlouhým, že když to jako roztočíš a bouchneš s tím někoho, tak jo, ale prej klíče mezi prstama nefungujou.
0: No.
1: Údajně, hele, nevím. Ale to je asi jako minule, já jsem tady měla takový časopis o přežití a tam jsem měla, zase tam byly nějaké jakože nějaký věci, které můžeš použít na obranu. A jsem se o tom bavila s Pierrem, který je tady u nás mistr, že jo, Krav Maga, tohleto. Jenže on mě pořád poňoukal, ať ho jako bouchnu, ale já jsem nechtěla, že jo, takže jsme to nezjistili, protože já jsem se bála, že on by mě potom napráskal HR, kdyby se opravdu ukázalo, že se ubráním hřbetem knihy. No nic, každopádně, klidně nám dejte vědět vy na 602-604-903, co si myslíte, že už se za 10 let používat nebude, a nebo co jste třeba za uplynulých 10 let opravdu přestali používat, co dřív naprosto běžně jste měli pocit, že patří do vašeho života a dneska na to už si ani nevzpomenete.
0: Přemýšlím, jestli ta kniha byla Pierrova nebo nějaká jiná. Protože on má dvě knížky, no, ta jedna je poměrně velká, tu druhou jsem neviděl.
1: Jako tou jednou bych se asi ubránila, ale já jsem ho měla bouchnout někam do krku a já jsem se tomu prostě bránila.
0: Jasně, ale hlavně člověk s ním nemá zkušenosti, nechce nikoho praštit.
1: No, samozřejmě.
0: To je vždycky největší problém, že potom jako... Jenom takhle jako...
1: No.
0: Že se do toho neopřeš.
1: Ale podle mě v tom adrenalinu, kdyby mě fakt napadl, tak si myslím, že bych se tou jeho knihou ubránila.
0: Takhle, já bych nechtěl být tebou napadnutej.
1: Ne?
0: Ne.
1: No,
0: absolutně
1: vidíš.
0: Ne. Kdo tě zná, tak ví, že tady jdou žerty stranou.
2: Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním hodnostářem arcibiskupstvím Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Na případ upozornil Janek Rupa ze Seznam zpráv, které muž dvě ženy řekly, že Juriga je dlouhodobě znásilňoval, mučil a jedno z nich přímo v prostorách dokonce arcibiskupství. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost New Yorkská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozeru demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motocyklů a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně zaregistrovaná, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit, zkušený kouč ale před klíčovým zápasem nervozitu nepociťuje. Zápas s Jihoafrickou republikou začíná v 6 večer. Slunečný den s teplotami až 31 stupňů. Takový bude čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné čtvrteční ráno, jinak my jsme tady o tom už mluvili, protože ten náš zápas proti Jihoafrické republice budou pískat tři ženy. Pokud byste se alespoň o jedné z nich chtěli dozvědět něco víc, tak na Super.cz mají takový krátký článek o rozhodčí Tori Penzo. Trojnásobná maminka si umí zjednat pořádek, tady hlásí v titulku. Jinak mimo jiné oni tady dokonce píšou, že se kariéře trenérské věnuje od 14 let. V roce 2020 začala pískat americkou MLS a o tři roky později už řídila finálový zápas ženského mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Anglií, takže zrovna Tori není žádnej nováček. Jsem hodně zvědavá na výkon ženských rozhodčích, protože samozřejmě ještě přísněji se na ně bude hledět, takže holkám fandím,
1: jo,
3: aby nic jako nepokazili, aby to bylo v pohodě. Co my nepokazíme, to je playlist, tak o to se stará Rabur a my prostě dáváme play Miles Smith nebo taky Harry Styles.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Harry Styles, Dance No More. Přemýšlel jsem nad tím, co já jsem za poslední 10 let přestal používat a musím říct, že to jsou peníze.
1: Jako cash.
0: Jako cash. Protože takhle, samozřejmě nějaký jako ještě mám. Někde jako možná v peněžence mám zastrčenou, já nevím, takový kilo nebo dvě. Vlastně ani nevím proč, někdo to má v mobilu, jakože prostýčka příhodu, ale nikdy jsem to jako nepoužil. Takže ani nevím, jestli tam ty peníze mám.
1: Jo, jestli náhodou. Já pravidelně nacházím cash vždycky, když vyměňuji oblečení, takový to zimní za letní, tak často ještě najdu přesně takhle vždycky někde nějakou stovku nebo dvoustovku. Já mám vždycky cash, protože ještě já pořád dostávám peníze třeba k narozeninám nebo k svátku nebo takhle a já si ho většinou schovávám.
0: Jste vy z té bohatý rodiny, no.
1: Takže mám takovou jako zásobu tajnou. Tak jasně, moje mama je učitelka, takže já dostávám jako by opravdu hodně cash, musím říct. No, k svátku a k narozeninám. Nevím, co s tím, takže já mám v podstatě jako doma krabice.
0: Plný peněz,
1: jo, protože jsem to doteďka neutratila. A já musím říct, že samozřejmě jedna z těch věcí, o které se mluví, a už před 10 lety se říkalo, že za 10 let nebude, a teď znova to je na tom seznamu, za 10 let to nebude, tak to je fyzická karta. Kdy jsi naposledy použil fyzicky kartu platební?
0: No, ne. Já ji vždycky vytahuji, akorát když potřebuju zadat nějaký to číslo, nepamatuju si ho, když někde platím, tak si to vždycky jako jenom ji vytáhnu, opíšu to číslo, protože si nepamatuju ze zadu vlastně to, ten bezpečnostní kód a pak ji zase zastrčím, ale jako s kartou jako takovou jsem neplatil už. A vlastně, když jdeš do bankomatu vybírat peníze, tak stejně k tomu používám jenom ten mobil.
1: Tak taky už pípneš mobilem. Tak já už to nevydávám ani na to, protože já si pamatuju číslo svojí karty, takže už ani to se mi nestává.
0: No já jsem blbec, takže já mám asi třetí kartu za 3 roky, takže
1: no, ale já jsem na to jako, já nevím, já z nějakého důvodu se vždycky se to snažím jako se to naučit, prostě to je taková hra, co já hraju sama se sebou, protože... A jedno, za poslední rok jsem podle mě tu kartu vyndala jednou, protože z nějakého důvodu mi nefungovala ani jedna, ani druhá karta na telefonu a fakt jsem musela jako normálně to vyndat, strčit to dovnitř.
0: To byla úplně nová zkušenost zase, viď?
1: A já.
0: Jakoby to bylo poprvé.
1: No, a teď já.
0: No co jo, se bude dít?
1: A kde to mám tu kartu, že jo? A teď já. Teď jsem se bála, v jakém stavu ji vytáhnu, že jo? Protože to mám někde zahňuhňaný. Takže ano, karta to je věc, která si myslím, že to bychom možná opustit úplně klidně mohli. Co myslíte vy, co jste za posledních třeba pár let nepoužili a co myslíte, že za 10 let už používat nebudeme? Dejte nám vědět na 602 604 903. Express ráno.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Express. Music first.

0: Spekuluje se, že Daft Punk by měli zahrát na Tomorrowlandu.
1: Cože?
0: No, oni tam totiž udělali na neděli hnedka toho prvního víkendu takový volný okno na hlavní stage. A tak se prostě spekuluje, kdo by na Tomorrowlandu mohlo takhle slavný vystoupit v tomhle tom atraktivním čase. A mluví se buď o Swedish House Mafia, anebo o tom, že se dají Daft Punk dohromady. I když Thomas Bangalter zrovna je to 2-3 dny naspátek řekl rozhodné ne. To jenom tak jsem chtěl na okraj. Ale pojďme se podívat, co?
1: No, že se mi to, bych se netypla zrovna, že to budou oni.
0: Jo, ale bylo by to hezký.
1: No, bylo by to hustý, že my tam nebudem, takže ať se opovážej.
0: Jo, tak z toho bude nějaký záznam. Pojďme prosím tě na tu Hugo Salatérii, která je nově otevřená. Kde?
1: V obchodním centru Letňany.
2: Jupí.
1: I tam si můžete dát poctivé polévky, salátek. Jo, k tomu si dáte nějakou čerstvou šťávu, smutíčko, je to zkrátka na vás. Samozřejmě kompletní informace najdete na www.ugo.cz. I dneska tu pro někoho z vás máme poukaz na konzumaci za 1000 korun v salaterii. Ugo, můžete rovnou zajet do Letňan a podívat se na tu novou salaterii. Jo, a říct, to má hezký tady. Ukáž, co tady mají. Cezara z římského salátu.
0: Jo.
1: Jinak to byla správná odpověď na naši včerejší otázku. Dneska se ale ptáme na něco jiného. Máme to dneska zapeklitý?
0: Nemáme, ne, je to úplně jednoduchý. V podstatě už to i zaznělo před malou chvílí z tvých úst. Jak se říká nápoji z mixovaného ovoce? Může to mít takový i takový název, jako obé bude správně, jo. Kdybyste se sekli v tom prvním.
1: Takhle, u mě doma to se tomu říká zmrzlinový pohár.
0: Jo.
1: Ale myslím, že v salaterii Ugo tomu říkají asi trošku jinak, takže se těšíme na všechny správné odpovědi na 602 604 903 a samozřejmě good luck a dobrou chuť. Hey, it's me.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: D8, 10. kilometr ve směru na Ústí nad Labem je z dopravní nehodou osobáku nákladňáku. Pozor se dejte také, pokud jedete přes Králův dvůr na Berounsku, je tam dopravní nehoda 3 osobáků. Z Jílového, pokud jedete směr Sedlčany, u Netvořic je dopravní nehoda. A pokud také jedete třeba přes Radlickou, tak tady máme hlášenu dopravní nehodu 2 aut.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
5: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
12: Jsme jediný oficiální prodejce vozů SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Vašku, Brno má novou seznamku.
1: V čem spočívá? Seznamujou se tam lidi?
0: Seznamujou se tam lidi s lidmi a tak měli by se tam seznamovat single lidi s jinými single lidmi ideálně. Do Česka, konkrétně do Brna, totiž dorazila virální záležitost, kterou jste možná už i vy viděli na svých sociálních sítích. V angličtině se to jmenuje Pitch Your Friend, jo? Ještě někdo by vás single friend. Jde zkrátka o to, že ty přijdeš na ten event, většinou je to někde v hospodě, součástí toho je prezentace tvoje o tom kamarádovi. To znamená, ty si připravíš jako PowerPoint, dneska se všemu říká PowerPoint, když, ať už to děláš v čemkoliv.
1: Jasně.
0: Takže ty si připravíš tady tu prezentaci o tom svým single kamarádovi, on tam většinou sedí vedle a ten tvůj nejlepší kamarád většinou ideálně...
1: Takže ty mu děláš jako advokáta.
0: Ty mu děláš advokáta, přesně tak, ty si ho snažíš dohodit, takže třeba já bych se snažila dohodit tebe, takže já bych o tobě měla prezentaci, ty bys tam seděl a já bych říkala, tak tohle to je můj kamarád Vašek, je bezvadnej, hodí se k dětem, na zahradu, spíš bych ho viděla někde u domečku, jo.
1: Je neuvěřitelně
0: zrušený, já bych to tak pojala, jako chcete mě.
1: Jo.
0: Víš? Třeba, to je příklad. Tohle bych mohla dělat, takže...
1: To je hezký pejfek.
0: To je vaší kamarády, že odběte na pupíčku. už mají za sebou dva eventy. Nemají to tam úplně jako pravidelně, že by to bylo každý měsíc. Měli 4. února akci a teď zrovna měli na začátku června. 3. června, mají to tady omezený 25 až 45 let. Dělají to tady ve Schrott Gallery, takže... Oni tady tomu to trošku říkají láska na slides, jako láska na slidech, opět v Brně. Takže když tak, pitchyourfriend.cz, dejte si sledovat, vyražte klidně třeba i do Brna. Navíc my zdravíme do Brna, samozřejmě taky tam můžete slyšet Express FM, vysíláme a můžete se takhle seznámit.
1: Můžu se zeptat, jakou mají úspěšnost? To nevíme, to z toho jako nikde nevylejzá, že?
0: Ne, to z toho zatím nevylejzá, jenom tady vidíme pozvánky a jsou tady ukázky z některých těch prezentací, jakože sranda, že to opravdu funguje a že tady někdo někoho jako nabízel pomocí ty prezentace, to tady máme, ale výsledky to zatím neznáme.
1: Já se obávám, že kdyby se jako nabízela mě, jak jste teďka o tom mluvila, tak do druhého dne by ťukali na dveře u tebe, řekali, tady vám ho vedu, co jste mi to nalhala. Jako, já chápu, že prostě takhle neprodáš svého sloníka, že jo, jak praví jako klasika, jo, že prostě musíš to trošičku jako přibarvit, ale tohle, co je moc, to je moc. Líný to je jako prase.
0: To se mi nějak nezdá. To je právě ten problém, ty by ses prezentoval takhle, ale já tě vidím úplně jinak. V mých očích si prostě neuvěřitelně pracovitý, skvělý muž, takže já bych tě prodala tak, jak tě vidím já. Chápeš?
1: Máš trošku pokřivený
0: vidění.
1: To, že
0: se to neschoduje s tvým viděním tebe, tak za to já už nemůžu, ale já budu na tom nadále pracovat, Václave, aby si se jednou viděl mýma očima, ty můj čumáčku.
2: Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Minister životního prostředí Igor Červený dnes dopoledne v sídle zprávy KRNAPu ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele parku. Podle některých médií je favoritem na post ředitele učitel České lesnické akademie Trutnov a bývalý vedoucí Benešovy kanceláře Petr Moravec. Nedostatek pohonných hmot pociťují nejen běžní Rusové, ale i vojáci na okupovaných ukrajinských územích. Stěžují si, že to zásadně ovlivňuje jejich bojové operace. Benzín musí často kupovat za své peníze a přesto i tak kvůli nově zavedeným limitům nedostanou. Angličané začali fotbalové mistrovství světa famózně. Ve skupině L přestříleli medailisty posledních dvou šampionátů z Chorvatska 4-2. Dva góly vstřelil Harry Kane, jeden z opakované penalty, Modrič a spol pokaždé po jeho trefě srovnali, ale na branku Judea Bellinghama po pauze už odpověď nenašli. Teploty dnes budou opravdu vysoké, až 31 stupňů Celsia očekáváme slunečný den právě s těmito letními teplotami.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno Milanům, krásný sváteční den, máme 18. června, 9 hodin, minuta k tomu. Startujeme poslední hodinku dnešního Express rána, z muziky nám společnost budou dělat Weekend, Calvin Harris a Jazzy a jejich Satisfy, anebo také Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor, že vypadáš skvěle na tom tanečním parketu.
1: Možná, že vypadáte skvěle třeba před kamerou a chtěli byste si zahrát ve filmu, teda je to, není to žádná epizodní role. Je to jenom taková stafáž, jeden z mnoha.
3: Jo, ale není to ani žádná erotika, je to slušný natáčení, prosím vás.
1: Ano, je to slušný a dokonce budete mít i své jméno v tom filmu. Alespoň to tady popisujou, že pro kompars bude vyhrazena úplně speciální nějaká titulkovací jako záležitost.
3: Takže když si tam zahraju, tak tam nebudu čekat v kině zbytečně a tam bude jenom a další.
1: Ne.
3: I like it.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Hledal jsem nějakou slušnou ukázku z toho filmu nebo z té série, do který byste vy měli svým obličejem zapadnout. Našel jsem jenom toto.
1: Táta mi má dělat asistenta. Asi tady nemůžu trénovat.
2: Tak to ne, Lubošku. Moje vaječníky se akorát nadechly čerstvýho vzduchu, tak je nestražhavý řovem.
3: Samozřejmě ano, modří vědí, tohleto je seriál Lajna. Aktuálně se točí celovečerní film, to už je celé v běhu. A když bych sem chtěla být v Lajně, ale já neumím ani bruslit, Vašku, jak se tam mám dostat do toho filmu?
0: Nemusíš bruslit, protože předpokládám, že ty budeš jenom ten divák v hledišti, budeš koukat z tribuny dolů a budeš fandit Luboši Hrouskovi a jeho týmu, aby jim to všechno
3: to
0: vyšlo.
3: Zvládnu, to umím všechno.
0: To by si myslím, že zvládneš.
3: Tleskat.
0: Ano.
3: Jo, anebo bu.
0: Ano, přesně tak.
3: Základní tři emoce sportovního fanouška mám.
0: Ano, ano. Kdy se to bude odehrávat a kde se to bude hrávat? Prosím vás, není to Havířov, to jenom abyste věděli. Bude to v Karlových Varech. Jo? Bude to... jsou to vždycky úterky 7.7. a 14.7. v Matony Aréně v Karlových Varech. A pokud byste si tedy jako chtěli zahrát, pozor, ale je to zadarmo.
3: To je bez honoráře.
0: Ale, jo, ale nějak se začínat musí, že jo? To je jasná věc. Dostanete kavčo, dostanete nějakou vodu, to je zajištěný, můžete se vyfotit s hercema, takže s Langošem a dalšíma, Hankou Wagnerovou a v podstatě budete jenom výrazně uvedeni v titulcích.
3: No tak to nezní špatně.
0: Říkám, nějak se začínat musí.
3: No, to je podle mě dobrý začátek. Pokud byste chtěli se zúčastnit tohoto natáčení a objevit se ve filmu Lajna, napište prosím na e-mail lajna.komparz@seznam.cz.
0: Takhle jednoduchý to je. Já nevím, kolik mají už lidí a kolik jich potřebují, ale to můžeme konec konců ještě vyzjistit, že?
3: A půjdem tam taky si zahrát?
0: No, podle toho, když to nebude takhle ráno, tak bychom mohli, ne?
3: Že bychom sedli po vysílání,
0: jo,
3: a jeli fandit.
0: Ale já chci sedět za lavičkou.
3: Dobře.

0: si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
1: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Červené víno na světlém koberci.
4: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, sníh a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Foo Fighters na Express FM. Pojďme dorazit to téma, o kterém jsme mluvili už několikrát během dnešního rána, a to je, jaké technologie a co, jaké věci z našeho života se během následujících 10 let vytratí. Já tady mám takový jako návrh, ale asi to nebude do 10 let, ale možná třeba již brzy, a to, že třeba zaniknou řidičáky. Protože bude hodně autonomních aut a v podstatě to bude tak nevýhodný držet si auto, že prostě budete využívat nějakou sdílenou takovouhle techniku, jenom tam si prostě řeknete, kam chcete jet, a ono vás to tam odveze. To si myslím, že by jako takhle.
1: Myslíš, že to stihneme do 10 let třeba? No,
0: to já si právě říkám, že asi úplně ne, ale že řekl bych, že to je na té cestě. Pokud by to řídili v podstatě počítače, možná by bylo bezpečněji na těch silnicích, nežli je teďka.
1: A já chci jezdit na svém skutříku. Já se ho nechci vzdát.
0: Dobře. To jako můžeš, tak ty ještě ty papíry jako na to máš, ale pak už třeba nebudou. A nebudou vůbec potřeba.
1: Že jenom prostě sednu a ono mě to tam zaveze, kam budu chtít. Řekl ještě navíc AI, to ani nebudu nic nikde naklikovat, že řeknu jenom, dovez mě k Národnímu divadlu.
0: Ano. A jedeš.
1: A čau. Jo, asi jo, ale já si myslím, že to, že ta byrokracie, která kolem toho je, že toho se jen tak nezbavíme, a myslím si, že se nemoc jako potkává ta kombinace řidiči ličtí, řidiči robotičtí. Dovedu si představit, kdyby to bylo jako v Minority Report, nebo kde to bylo, že už jako všechno jezdí automaticky, že ty opravdu jenom jako nasedáš, vysedáš, a vlastně je to taková spíš městská hromadná doprava, i když třeba automobilová, ale jako autonomní.
0: Ano.
1: Tak tam si myslím, že by to fungovat mohlo.
0: Takhle jsem to měl na mysli, že to bude probíhat.
1: A kolik tomu dáváš let, než se to stane? Fakt tady ta jakože future.
0: Nevím, 20.
1: 20, dobře.
0: 10 ne, 20, ale jo.
1: 20 by mohlo být.
0: Že by to mohlo být.
1: A kdy si myslíš, že opravdu zrušejí ty platební karty fyzický?
0: Tak ono v podstatě už jsou banky nebo nějaký ústavy bankovní, který ti dají v podstatě virtuální kartu, kterou si jenom nahraješ do mobilu, a vlastně kartu jako takovou vůbec nepotřebuješ.
1: No, to, jo, ale že to jako budou dělat všichni. Že už nikdo nebude mít tu placičku. A zničíst 3, 4, 2, 1.
0: Ano. Tak to nevím, to nevím.
1: Možná někdo tak, hele, no, ono jako zase budou takový ty staromilci, co to budou chtít. Já tady vidím i dokonce odhad, že by mohly úplně zmizet chytré telefony a že budeme mít už jenom ty chytrý brejle nějaký.
0: Jo. To by možná taky jako bylo jako taková jako varianta, i když na druhou stranu třeba je spousta lidí, kteří brejle jako takový nemusí. Je to jako nositelná věc, jako elektronika, kterou úplně jako ne každému je příjemná.
1: Navíc já si myslím, že dokud se nedostaneme do toho, že si můžeš jakoby ten počítač, když to takhle řeknu, dát do jakýhokoliv toho rámečku těch brejlí, tak to vůbec nemá smysl. Protože oni dělají, já nevím, všeho všudy, ať plásnu, 20 těch modelů, ale ne všechny slušejí každému. Někdo chce mít extravagantní jako záležitosti, takže podle mě, dokud tohle to se jako nevyřeší, aby to bylo víc fashion, tak se to nestane, podle mě. A mně to přijde i divný celý, ty brejle. Že tě někdo může nahrávat, že o tom jako nevíš, pak někde furt jakoby lidi máchají těma rukama, nebo nevím, nějak se mi to nelíbí. Já bych se nejradši vrátila ke starému telefonu i jako tlačítkovýmu, abych mohla zase rychle psát SMSky, že vím, že tady zmáčknu třikrát čudlík, tady... A ne, že bych tady někde byla... V nějakým, že by se mi i furt promítalo něco před obličejem. Je to rozčiluje.
0: Jo, tak asi by s tím přišly nějaký možná psychický problémy.
1: To už mám. Takže by mi to ještě zhoršilo.
0: Jo. A to už nechceme nikdo.
1: Jo, myslím si, že co by se mohlo zrušit a že co se asi stane, že a některý národy už to tak v podstatě mají, my budeme zase v tomhle pozadu, a to budou domácí úkoly a klasické testy. Protože ta AI se natolik rozmůže, si myslím, že v té škole...
0: Že už to nebude dávat smysl.
1: Ne, že opravdu to bude spíš o tom, jako naučit ty děti s tím zacházet, nějaký kritický myšlení, jak to teda využívat, používat, nějak se jako zorientovat v tom světě, že to je podle mě i to, co už vidíme v tom Finsku a třeba v tom severském vzdělání, že a jako a funguje jim to, jo, ty děti mají skvělý výsledky. Takže to si myslím, že to by se mohlo stát.
0: Že tak jsme si tak jako zaspekulovali, ale hele, kdo ví, kde budeme za 10 let a co se tady bude za 10 let dít?
1: No, za 10 let budeme sedět tady a já budu tady to video revidovat na svých chytrých brejlích. Řeknu, prosím tě, vyndej mi tenkrát to vysílání, jak jsme se tady o tom bavili, co nebude za 10 let, a pěkně si to srovnáme.
0: Jo, že to automaticky ti to prostě najede.
1: Jo, já si to napíšu tady do kalendáře zatím na svém chytrém telefonu, abychom to udělali za 10 let.
0: Tak jo. High Contrast, Tiesto, Underworld. Teď na Expressu.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak v rychlosti pozor si dejte v Brně ve směru na Ostravu D1 194. km na Kladějáku Subák. D1, respektive, pardon, na silnici 3 u Mirošovic je dopravní nehoda u Subáku a na Kladějáku. Na 70. kilometru D11 je nehoda, která uzavřela úplně dálnici, je odklon na exitu 68 a ještě je komplikace v Pražské ulici a to v České Kamenici na Děčínsku, kdy na křižovatce Tovární a nádražní, je tam tedy dopravní nehoda a dokonce tam auto tísňově volalo. Pomoc, pomoc.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
4: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazyvaukci.cz.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, P jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis. Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
15: Trenýrkárna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
18: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
2: Express.
19: Music first.
2: Express FM.

0: její single, který se jmenuje The Days. Přišla nám SMS-ka, dobré ráno, a teď nevím, ale my jsme to řekli, myslím, že dobře. Nesouhlasím s vámi, že děti ve Finsku, co jsou učené pomocí AI, mají dobré výsledky. Opomněli jste jednu věc, budou z nich asociálové s omezenou slovní zásobou, co vůbec nečtou. A co nebudou schopni napsat nejen slohové cvičení, ale ani jednoduchý odstavec.
1: Tak, proč?
0: No nevím.
1: Teď já vždycky, když vidím ty záběry těch finských dětí, tak oni někde pracují právě ve skupinách, dělají nějaký projekty,
0: ano.
1: Objímají stromy. Ale možná takhle, já se přiznám, možná nám píše někdo, kdo bydlí ve Finsku a mají to tam jinak. Já jsem propadla finské propagandě, se přiznám. Takže jediné, co já o tom vím, je, co mi naservírovali v televizi, a v televizi mi finské vzdělávání servírovali takto.
0: No.
1: Ale je možný, že mi jenom ukazovali prostě nějakou hippiesáckou školu.
0: Jenom kde jednu děti, z mnoha.
1: Jednu z mnoha, kde děti jako společně pracují na projektech, vlastně jako nedělají domácí úkoly a jako trošku tak jakoby dělají, co se jim chce. Ale, takže já se přiznám, že já vycházím z tohoto a tam mi to přišlo jako fajn, ale OK.
0: Takhle ono se říká, že nechte děti hrát, protože oni si sami najdou tu svoji zábavu a to, co vlastně, po čem budou zvídaví, a vy je potom jenom v tom budete v podstatě nějak jako popušoupávat dál.
1: Ale to je stejný jako s tím, proč je Finsko nejšťastnější země, jo? Někdo prostě říká, že Finové jsou nejšťastnější, protože se vystačí s málem.
0: Jo. No a já jsem zrovna narazil na článek, že my, Češi, jsme asi na 8. místě nejmilejší země. To mi přijde jako docela fajn osmička. Jako
1: to je docela

0: slušný.
1: Z tolika zemí.
0: Takže nevím.
1: No, to je jedno, my to nevyřešíme.
0: Hele, jako říkám, já jsem vycházela z tohohle, takže ano, samozřejmě možná jsem debil, ničemu nerozumím a finský děti budou jako k ničemu, ale jako moje informace jsou takový, že se učí tímhletím stylem a že jejich systém patří k top ten globálně, ale jako...
1: Takže jim to funguje. Babu, měj se krásně.
0: Taky, vyzdrav se a...
1: Zkusím to.
0: Buď se zítra uvidíme nebo neuvidíme, podle toho, jak ti bude, hlavně dávej na sebe pozor, my ti budeme držet pěsti nejenom pro štěstí, ale i pro zdraví. A ano. Vy se mějte taky fajn.
1: Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Výjimečný trest 25 let vězení žádá žalobce pro 48-letého Jiřího Kudličku z Moravského Berouna na Olomoucku, obžalovaného z vraždy, pokusu vraždy a její přípravy. Podle žalobce má na svědomí smrt kolegy ve šternberské zbrojovce a otravu dalšího. Nápoje otrávené jedem na krysy, olovem či morfinem líčil loni také na bezdomovce v Olomouci. Podle obžaloby také chystal proti zasahujícím policistům výbušný systém. Muž otravu kolegy i výrobu výbušnin popřel. Americko-íránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona otevírá cestu k trvalému míru a sníží ceny ropy. Dohodu podle CNN přivítal i generální tajemník NATO Mark Rutte nebo čínské ministerstvo zahraničí. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. A dneska bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Somber a Potential na Express FM. Krásné čtvrteční dopoledne. Vítám vás u dopoledne na Express FM. Moje jméno je Míša Tůmová. Dneska se podíváme, kam radši nevyrážet obytňákem, nebo kam naopak vyrazit v Čechách za Sherlockem Holmesem, jak se zpěvačka Slater vydělávala na internetu a nemá to nic společného s OnlyFans ani nohama, nebo třeba jak to může dopadnout, když právník používá AI. Můžu předestřít, že blbě. Je čtvrtek hudebního kvízu čas, takže se těšte na hudební kvízovou otázku, která padne někdy po 11:45 zhruba. A začneme tím, kdo se dal po roce v léčebně dokupy a dělá na nový hudbě. Koho se to týká, tak na to se podíváme hnedka za chvilku. Teď ale začneme hudbou, a to pěkně dramatickou hudbou. Lana Del Rey. Lana Del Rey, First Light.

0: Jack Harlow na Express FM, kterýho za chvilku vystřídá Noah Kahan a nebo taky Adele.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
13: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Tohle to byla Adele, Send My Love na Express FM. Jdeme se podívat, kdo je venku z pobytu v léčebně. A je to držitel 2 cen Grammy Lil Nas X, který ho všichni znáte díky megahitu Old Town Road. Hlásí takhle velký návrat k muzice. On to oznámil na Instagramu, že má na cestě novou tvorbu a po téměř roční pauze se vrací. Tady tu roční pauzu vyplnil pobytem v léčebně, protože se loni v srpnu postaral o docela pořádný rozruch, když ho policie v LA zatkla, jak se polonahej jenom ve spodním prádle a kovbojských botách potlouká ulicema a napadl i policejní hlídku. Soud sice letos na jaře obvinění stáhl, ale nařídil mu psychiatrický program. Lil Nas X teďka fanouškům přiznal, že mu lékaři diagnostikovali bipolární poruchu. Sám s nadsázkou dodal, že když se k tomu, že je černoch a gay, ještě přidala tady ta diagnóza, tak má pocit, jako by žil život na ten nejvyšší level obtížnosti. Teď už se ale cítí skvěle, bere léky, tvoří hudbu a my se tak brzy dočkáme nových tracků. A my si připomeneme ten zmiňovaný Old Town Road.

Posloucháte Express FM, tohle to byl australský producent Fisher s trackem Stay. My se z Austrálie přesuneme do Paříže, protože pokud patříte mezi fanoušky animáku Ratatouille, o krysákovi, který uměl vařit líp než leckterej šéfkuchař, tak vás možná potěší zpráva od herce Patna Oswalta, který v originále namluvil právě hlavního hrdinu Remyho. Ten v novém podcastu prozradil, že by se k roli neskutečně rád vrátil, ale má jednu zásadní podmínku. Pokračování prej vznikne jedině tehdy, pokud režisér Brad Bird dostane organicky naprosto přirozený nápad a nepůjde jenom o prvoplánově ždímání peněz z úspěšné značky. Oswald by si přál, aby měl druhý díl podobnou energii a posun jako třeba Terminator 2 nebo Vetřelec. Nebo teda jako oba díly Vetřelce, nebo Vetřelci, takhle, pokračování Vetřelce. To znamená prostě, aby ten příběh se posunul do úplně jiných dimenzí. Se smíchem sice dodal, že peníze má samozřejmě rád a citoval svého kámoše hudebníka, pro kterého se licenční poplatky rovnají tomu, že může svým dětem dopřát například rovnátka, ale kvalita filmu je pro něj na prvním místě. Dokud tedy režisér nepřijde s něčím převratným, tak Remy v kuchyni vařit nebude. Já si myslím, že tohle je hrozně sympatický přístup, který se ve filmovém průmyslu zas tak moc nevidí. A budu držet palce, aby režiséra teda napadlo něco skvělého a aby jsme měli Ratatouille 2.

0: si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
12: Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

Billy Barman a Ben Kristoval, Sabotáž na Express FM. Pokud se letos chystáte na dovolenou pod stan nebo s obytňákem, což je skvělý způsob, tak a vaším cílem, pozor, je tradiční Chorvatsko, tak mám pro vás jedno důležité varování. Podle nejnovější analýzy německého automotoklubu se totiž z Jadranu stává absolutně nejdražší kempingová destinace v Evropě. Průměrná noc pro tříčlennou rodinu s karavanem v chorvatském kempu letos v hlavní sezóně vyjde na zhruba 73 eur, což je v přepočtu přes 1700 korun. To je o 12% víc než loni. Chorvatsko tak s přehledem poráží i tradičně drahou Itálii, která vychází na zhruba 1520 korun na noc a paradoxně je dokonce výrazně dražší než třeba Švýcarsko, o kterém se ví, že je na turismus drahý. Ceny na jihu Evropy vyhnal nahoru obří zájem a omezený kapacity. Pokud byste chtěli na kempování naopak ušetřit, tak Automotoklub doporučuje zamířit na sever. V Norsku nebo Švédsku se totiž vejdete do 1000 za noc. A ve Švédsku zůstaneme ještě aspoň teďka hudebně, protože si pustíme Robin. Masmo.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Beneše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Ruská metropole Moskva a oblast okolo ní čelila v noci na čtvrtek největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky, tvrdí tamní úřady a média. Zasažena byla mimo jiné rafinérie na jihovýchodě města. Podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelili Rusové zhruba 180 dronů. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. V hlavních kategoriích se představí Filip Salač, který chce ve třídě Moto 2 navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a zaútočit na stupně vítězů. Co se týká počasí, tak dneska bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tohleto byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Temper City Self-Aware na Express FM. Pokud sledujete současný alternativní pop, tak jméno Slater vám rozhodně neuniklo. Tahle 29-letá rodačka z Missouri prožívá fantastický rok. Na jaře vydala skvělou desku Worst Girl in America, zbořila rekord v návštěvnosti na festivalu Coachella a nedávno si odbyla i velkou premiéru u Jimmyho Fallona. Její cesta ke slávě přitom připomíná takovou divočejší jízdu, bych řekla. Slater vlastním jménem Grace Gardner začínala v naprostém undergroundu na SoundCloudu. A aby vůbec měla peníze na přežití a na mikrofon, tak pracovala jako recepční v kadeřnictví, což jako v pohodě. Ale k tomu dělala takzvanou finanční dominu na internetu. To je, prosím vás, fetišistický životní styl, při kterém finančně submisivní osoba dává dary nebo peníze finančně dominantní osobě. Ta holka v tom prostě umí chodit. Loni v létě na dovolený v Itálii se jí navíc stala bizarní nehoda, kdy snědla infikovaný ústřice, načež ochrnula od pasu dolů a skončila v nemocnici. No a druhý den už tam stála na pódiu a pokračovala ve svém koncertování. Zkrátka je to punkerka, která zpívá pop. Tohle je Slater, Gas Station.

0: Red Hot Chili Peppers, Universally Speaking, na vlnách Express FM, kde nám za chvilku zahraje taky Post Malone a nebo MK společně s Poppy, a nažhavte svoje hudební znalosti, protože přijde hudební kvízová otázka.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Roier.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
14: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

MK a Poppy Bez Comp, Zone na Express FM. No a je to tady. Jste ready? Já se ptám, tak jste ready? Protože je čas na hudební kvízovou otázku. Jdeme na to. Tato britská trip-hopová skupina si v roce 1991 musela dočasně zkrátit svůj název na jediný slovo, protože BBC v době války v zálivu zakázala vysílat názvy kapel obsahující určitá agresivní slova. Jedna z jejich nejznámějších skladeb se v malý úpravě stala znělkou populárního amerického lékařského seriálu. Tohle je ukázka z intra seriálu.

No a já se budu ptát, jak se jmenuje skupina a o jakou píseň jde. A pustím vám i ukázku té skladby, na kterou se ptám, a to je tahle.

Napovím, že původně to bylo trio, dneska už je to jenom dvojice, ale stále hudebně aktivní. A na tomhletom tracku jim naspívala vokály Elizabeth Fraser. Takže ještě jednou otázka zní, jak se skupina jmenuje a o jakou píseň jde. Pokud víte nebo si myslíte, že víte, dejte mi vědět na 602 604 903.

Fred Again, Billy Lovin Arms na Express FM, kde jsem před chvílí dávala kvízovou otázku a pouštila jsem vám tuhle ukázku.

No a otázka zněla, jak se jmenuje ta skupina a o jakou píseň jde. Správná odpověď je... Massive Attack Teardrop. Já jsem si říkala, jestli budete vědět i název té skladby a naprostá většina z vás věděla. Dobře vy. Marie, Lukášové, Luban, Anna, Martin, Viktor, Petr, Tomášové i Anonymové, klobouk dolů. Fakt, že jo. A děkuju, že se do hudebního kvízu zapojujete. Tenhle ten track byl použitej jako znělka pro seriál Dr. House a kapela mohla na licenčních poplatcích za ten serož vydělat naprostej majlant. Režisér seriálu Bryan Singer ale kapele poslal e-mail, kde napsal, že celý koncept seriálu a vizuální pojetí vznikly právě na základě poslechu skladby Teardrop. Massive Attack byli tak polichocený a dojatý, že mu práva k písni v podstatě darovali. No, tak na tom prodřeli kalhoty, ale jako podsta je to moc hezký. No a už si to pouštíme, tady jsou Massive Attack, Teardrop.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
6: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
7: Počkej, ty už si uklidila.
8: Jo.
7: Ale vždyť si začala před chvilkou.
8: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
7: Au, to znělo osobně.
8: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
15: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
16: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Sabrina Carpenter dosáhla 5letého zákazu přiblížení se, a to pro Williama Applegatea, který několikrát vnikl do domu a obtěžovali s tím, že je součástí utajovaného vojenského vládního programu a musel kontaktovat zpěvačku, aby spolu zachránili svět. Sabrina byla u soudu přítomna jen přes videohovor a chlapík bude muset zachránit svět sám. Zákaz na 30 metrů platí do roku 2031. Fred Again pořádá tento týden bezplatný produkční workshop pro trans umělce v londýnských studiích Abbey Road. Britský DJ a producent povede 2,5hodinovou session v rámci Trans Plus Future Sounds, nové série akcí pořádané Trans Creative Collective, kterou založila oceňovaná masteringová inženýrka Emily Lazar. Chtějí, aby každý umělec měl svůj kredit, protože si razí novou cestu a oni budou za nimi stát na každém kroku. Tomorrowland vypustil jednu z nejsledovanějších záhad letošního festivalu. Belgický gigant oficiálně přidal překvapivý set na hlavní pódium v neděli prvního víkendu a odmítl prozradit, kdo ho bude hrát. Žádné jméno, žádná nápověda, jen prázdné místo na největším pódiu taneční hudby. Lidé hned spekulují, že by to mohli být buď Swedish House Mafia, a nebo navzdory nedávnému velkému, ne Tomas.

0: Mangal teda, že by Daft Punk mohli dát vzpomínkový set. První víkend se koná od 17. do 19. července a letos se festival bude konat pod heslem Continencia.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí procesu bude 6měsíční hodnotící období, uvedl na dnešním zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč dunajské Stredy Branislav Fodrek. A dneska bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša v poslední společný hodince.
0: Radio Express FM. Express.

Jenny Aroučí Extra L na Express FM. Patříte mezi fanoušky Sherlocka Holmesa? Nebo vás třeba prostě jenom fascinuje, jak funguje mysl geniálního detektiva? Pak mám pro vás tip na jednu akci. Příští pátek, 26. června, totiž začíná v galerii Bílá labuť na pražské Florenci interaktivní expozice Sherlock Holmes The Exhibition. Na téhletý výstavě uvidíte originální filmové rekvizity z hollywoodských blockbusterů od Warner Bros., který vás přenesou do temné viktoriánské éry. A pokud máte radši modernější zpracování, tak organizátoři přivezli i kostýmy a materiály ze zákulisí skvělých seriálů Sherlock od BBC s Benedictem Cumberbatchem nebo i amerického Elementary. Na webu píšou, že se ponoříte do vyšetřování těch nejzapeklitějších zločinů. Využijete bystrou mysl, smysl pro detail i špičkový kriminalistický metody 19. století. A jen ti nejodvážnější a nejvšímavější dokážou překonat samotného mistra dedukce. Čeká na vás víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonale atmosférický prostředí viktoriánského Londýna. Mrkněte na sherlockholmes.cz a my si pustíme tematicky britskou indie rockovou kapelu The Sherlocks.

0: Another a 54 Ultra Talk to You na Express FM, to je úplně skvělá, pozitivní, nabušená věc. Před námi Charlie XCX nebo Calvin Harris a taky se podíváme, proč by konkrétní profese neměly používat umělou inteligenci v práci. Budeme se bavit o tom, jak to jeden právník pěkně spackal.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
10: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Music. First.
12: Express FM. Spring.

0: Calvin Harris, Smoke the Pain Away na Express FM. Umělá inteligence je sice skvělý pomocník, ale v rukou chamtivých lidí se může proměnit v docela solidní zbraň, která se navíc ráda obrací proti svýmu stvořiteli. Své o tom teď ví jedna rodina z amerického Oregonu, kde se strhla drsná bitva o prosperující rodinné vinařství. Poté, co v roce 2023 zemřela hlava rodiny, se dcera Joanne rozhodla, že chce celý podnik i s pozemkama pro sebe a vyšachuje tak svý dva bráchy, kteří na té vinici desítky let tvrdě pracovali. Najala si právníka a společně začali soud zavalovat jedním šíleným obviněním za druhým. Bratry nařkli z podvodů a dokonce i ze spojení s vraždou. Jenomže háček byl v tom, že žádný důkazy neměli. Všechna tahle kreativní obvinění totiž nechali vygenerovat umělou inteligencí. Když na to soud přišel, tak žalobu okamžitě smetl ze stolu. Právník vyfasoval za zneužití AI a nulové ověřování faktů rekordní pokutu v přepočtu 2 miliony korun a samotná dcera Joanne odešla s ostudou a úplně s prázdnýma rukama. Dost trapas toto.
1: Express FM.

Dneska slaví svoje 84. narozeniny hudební velikán Sir Paul McCartney. Na to se podíváte s kolegyní Veronikou v rubrice Old School. McCartney není ale jediný oslavenec. Já bych popřála všechno nejlepší k 38. narozeninám polovičce Dua 21 Pilots Joshi Dunnovi. To je ten bubeník. Co jste možná nevěděli, tak Josh vyrostl v ultrapřísný náboženský rodině, kde měl zakázanou v podstatě veškerou moderní hudbu, včetně rocku nebo hiphopu. Bicí si jako teenager koupil tajně za vlastní peníze z brigády a schovával je u kámoše ve sklepě. Do obchodu s deskama pak chodil tajně, hudbu si nechával doporučovat od prodavačů a album jenom měnil obaly, aby doma prošla cenzurou od rodičů. Tenhle ten vzdor se mu ale vyplatil a dneska s Tylerem Josephem vyprodávají stadiony po celém světě. Dáme si track, kde vynikají Joshovi bicí. Tohle jsou 21 Pilots, Heavy Dirty Soul.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Potisk dárky, Belavil, CZ.
6: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Na prvním místě.

golfový hole a dva míčky. V tom těžkém vesmírném skafandru sice mohl švihat jen jednou rukou a na poprvý trefil spíš měsíční prach, ale druhý pokus už mu sednul dokonale. Díky šestinový gravitaci ten míček letěl s nadsázkou kilometry a kilometry daleko a dodnes tam někde v kráteru leží. Tak, to je ode mě pro dnešek všechno. Já už taky balím svůj pomyslný bag a fičím a přeju vám krásný odpoledne.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu včera elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Írán má okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Levý obránce David Jurásek si podle serveru infotbal.cz poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu, který se hraje dnes od 18 hodin proti Jihoafrické republice. Dnešní odpolední teploty vyšplhají k 31 stupňům Celsia. Zítra má být jasno s teplotou až do 35 stupňů. Ve 13 hodin na Expressu odstartovalo odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Na Expressu právě dohrává novinka od zpěvačky Tuvelu a jmenuje se I'm Your Girl, Right? Jsem tvoje holka, viď? A já jsem tady pro vás, taky vaše holka. Neúplně osobně, ale jsem. Milanové slaví svátek. Všechno nejlepší vám přeju, Milanové. A já mám dneska zase trošku potíž se zubem, tak kdybych náhodou šišlala, tak se předem omlouvám. Ale musím vám říct jednu takovou historku ze včerejška z toho zákroku. Já mám skvělýho zubaře. A on vždycky, když je ten zákrok nějaký delší, včera to bylo 2 hodiny a čtvrt, tak si můžu tam jako přitom něco poslouchat, tak tam vždycky naplánuje mi playlist a pouští mi věci, co mám ráda. A včera a vždycky jako tam jako plácnu do vzduchu něco a včera jsem plácla, že bych chtěla slyšet boyband od Gufrau. A strašně dobře jsem se trefila, protože celá ta první půlka, jak je taková jazzová a hezky taková pomalá bluesová až skoro, tak mi ty kluci jako strašně ulehčili jako od té bolesky. Takže děkuju Gufrau a děkuju svýmu zubaři, že si u něj můžu hrát, co chci, pak přišli něco na řadu, ještě má 213, takže jsem se poměla jsem se na tom křesle zubařském a pan doktor se jaký zpíval Shailalai. Tak to byl takový úvod osobnějšího rázu. Teď si budeme hrát Blossoms a mám pro vás taky připravené Stereo MCs.

0: 34 let. 34 let je tomuhle songu, tomu se fakt nechce vůbec věřit. To bylo bizár, když si vezmu, že to prostě spočítám, tak by to tak jako trošku vyrazilo dech, jak je to dlouho, co vznikl tenhle song a pořád ještě jako se na ně tak jako můžete krásně kroutit, protože nezestárnul ani opíť. Tak dneska budeme mít venku opravdový hit. Hits, jo. Zítra budeme mít venku ještě větší hits. A tak jsem si říkala, že bych vám dneska mohla dávat nějaký návody na to, kam můžete vyrazit večer ven, ať jsou to třeba letní kina, nebo nějaký otevřený venkovní prostory, kde se hraje muzika, kde prostě posedět při těchto těch nejdelších večerech roku, protože právě k tomu nejdelšímu dni směřujeme. K tomu dojde 21. června, to je den letního slunovratu. Takže za chvíli Olivia Rodrigo, Eminem a potom nějaké ty tipy na tu večerní zábavu ve velkých vedrech.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
8: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvě dvě, pěkně bavzen, zjistí o ní nějaký těchto sínsí a jinhán káhal.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Tak, jsem zpátky s výčtem letních kin. Nejdřív jsem si vzala tady do parády pražská letní kina, tak mám tady pár tipů na dnešek. Začnu letními kiny na dnešek. V Holešovické tržnici najdete letní kino, kde se promítají zdarma úplně bezvadný filmy. Dnes o 9 večer tam poběží Back to the Future, návrat do budoucnosti. V kasárnách Karlín je taky letní kino a tam dnes běží taky skvělý film, naprosto báječný film pro mnoho lidí. Jejich nejoblíbenější film je to Věčný svět neposkvrněné mysli. A když řeknu Hříšný tanec, tak je to taky pro hodně z vás nejoblíbenější film a ten se bude promítat o 9 večer na střeše Arkád Pankrác. No, a co tady mám ještě? Letní kino Kamínka. To je letní kino, který najdete na Zbraslavi a tam dnes od 9:30 poběží 5 švestek. Český film od Jana Svěráka. No, jinak další letní kina v Praze, Klub Cross, ten promítá vždycky ve středu a pak najdete letní kino ještě v Klubovně na Praze 6, tam se promítá taky vždycky ve středu. V Crossu mají příští týden Samotáře a v Klubovně to teď nevím. A to bych vám musela říct už až za chvilku. Tak to jsou pražský letní kina, kam můžete vyrazit dnes anebo někdy jindy. A teď mám pro vás tady připravenou úplně čerstvou novinku našeho playlistu, kterou hrajeme teprve od včerejška. Jmenuje se Emauzi. A je to novinka z nový desky Mata 213, Retroskepse. A když tady byl u nás Mat na návštěvě tenhle týden, tak říkal, že té písničce pracovně říkal reklama na pivo Prout, protože si u toho představoval, že by to mohl hrát v reklamě, kde si lidi mladí na náplavce cinkají těma lahvema o sebe a jsou takový rozesmátý a všechno je zalitý sluncem. Tak on nám to nejdřív Mat tady hezky uvede a potom už si poslechneme tu novou věc.
1: Jsem Mat 213, posloucháte nový single Emauzi, Express FM. God damn, I can't believe how good this radio is.
2: Novinka, Express FM. Mat 213 a Gufrau Emauzi.

0: Tak tohle je nová věc od Mata 213 dohromady s Gufrau. V tom úterním rozhovoru, který jsme tu společně vedli, se vyznával vlastně z toho krásného vztahu, který s Gufrau mají, z toho, jak si užívá ty velký koncerty, který zažívá právě po boku Gufrau, a taky prozradil, že s Hugem s Gufrau chystají takový velký výtvarný projekt. Pokud byste ten rozhovor rádi slyšeli ze záznamu, není problém, najdete ho buď na našich webovkách expressfilma.cz anebo na podcastových platformách, tam to najdete pod heslem Host Express Filma. A teď už tady Impala, Cause I'm a Man.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak za letním kinem do Brna, takzvané Římské náměstí, se toto léto proměnilo v dějiště kulturních akcí na prostranství v centru města mezi Josefskou a Masarykovou ulicí. Vás tam čekají filmové i hudební akce a právě dnes večer se tam bude promítat klasický film Casablanca. 21.15 je start a vstup je úplně zadarmo. Tak to byl pro změnu tip brněnský, za chvíli tu máme Evenra a pustíme se taky skupinu Cortiners.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
16: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
17: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Autojarov.
18: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Autojarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
3: Music. First. Express FM.

0: Hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem Nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásná krajina Beskyd nebo hrady a zámky v okolí. V srdci těšínských Beskyd, obklopený lesy, chráněné krajinné oblasti, se nachází wellness hotel pod Kyčmolem. Místo, kde si opravdový odpočinek najde každý. Ať už hledáte romantický víkend, rodinnou dovolenou nebo únik od pracovního schonu, Beskydy vás pohltí svou přírodou a hotel se o vás postará na jedničku. Z pokojů se otvírají výhledy do zalesněných kopců, které přímo vybízejí k procházkám a túrám. V okolí najdete desítky kilometrů cyklo a turistických tras pro letní výpravy. Po návratu vás čeká svět relaxace. Bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletů, odpočinku i skvělého jídla. Po dně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podhůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou střížkou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu z Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka dnes udělil medaili za zásluhy o diplomacii bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Polská policie a příslušníci agentury pro vnitřní bezpečnost zadrželi 35-letého Gruzínce, který je podezřelý z vraždy Semyona Skrepeckého, kritika ruského vůdce Vladimíra Putina. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. V hlavních kategoriích se představí jeden český reprezentant, Filip Salač. Chce navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a zaútočit na stupně vítězů. Před dvěma týdny v Maďarsku byl druhý. V neděli se hlavní závody jedou od 11 hodin. Dnešní odpolední teploty šplhají k 31 stupňům Celsia. Zítra má být jasno s teplotou až do 35 stupňů. Bylo 14 hodin, posloucháte Express FM a od mikrofonu ze studia vás zdraví Veronika. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Jak se venku dělalo vedro, tak jsem říkala, že dnes budu dávat takové tipy, jak se dá příjemně strávit takový letní večer. Léto ještě nezačalo, máme ho tu až za 3 dny, ale jako léto je v plném proudu, za mě tedy rozhodně, nevím jak za vás. Tak můj další tip jsou Shakespeareovské slavnosti, které vypuknou za týden ve středu 24. a to premiérou v Praze. Letošní premiéra se týká inscenace komedie Omylů, což je Shakespeareova situační fraška, ve které vystupují dva páry dvojčat a je to vlastně komedie o záměně identit. Nic složitého, prostě řachanda. Shakespeareovské slavnosti se letos podívají kromě Prahy taky do Brna, do Ostravy i do Bratislavy. A co se týká komedie Omylů, tak tu režíruje Vojtěch Štěpánek a v hlavních rolích uvidíte Marka Adamčíka, který se bude alternovat s Tomášem Havlinkem, Vojtěcha Vondráčka, Šimona Krupu, Petra Buchtu, Anetu Krejčíkovou, Sáru Rychlíkovou, Marka Taclíka, Jakuba Koháka nebo Eriku Starkovou. Vstupenky seženete přes shakespeare.cz. No a jdeme si hrát Kida Kadyho dohromady s Ferelem. Surfin'.

0: Ráda bych teď připomněla dnešní výročí jedné velmi důležité události. Dnes je to přesně 84 let ode dne, kdy po zradě byli čeští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš obklíčeni v kryptě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze a zavražděni gestapem a jednotkami SS spolu se svými kumpány. Jak napsal dnes na své sítě spisovatel Jiří Padevět, tahle bitva nás všechny přesahuje. Já to můžu jenom podepsat. Za chvíli Gracie Abrams, pustíme se taky skupinu Vaccines anebo Becka.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Trápí vás plízeň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tak to byla skupina Vaccines na Express FM. Posloucháte odpolední vysílání s Veronikou. Přeju vám krásný čtvrtek, Milanům všechno nejlepší k svátku. Před pár minutami jsem tu zvala na filmy do letňáků, do letních kin a ještě bych tomu jedno letní kino přidala. Je to kino putovní, je to kinobus dopravního podniku, který každý léto obráží různé pražské lokace a vždycky se tam na chvíli zdrží a promítá převážně české, ale nejenom české, filmy pro dobrou náladu úplně, ale úplně zadarmo. Vyjede už příští pondělí, letos absolvuje 44 promítání v 11 lokalitách, promítat se bude vždycky od pondělí do čtvrtka, program najdete na stránkách dopravního podniku a tou první zastávkou té filmové pouti budou Čakovice, konkrétně náměstí Jiřího Berana, kde se promítací plátno rozbalí vždycky v 21.45, ta kapacita je pochopitelně neomezená, no a hnedka v pondělí tam uvidíte Dream Team, skvělou komedii s Martinem Hoffmanem, s Jakubem Prachařem nebo Miroslavem Krobotem. Další den to budou Zlouni 2, potom Tanec s medvědem a pak čtvrteční klasika Bláznivá střela. Další týden se kinobus dopravního podniku bude přesouvat do vedlejších Letňan. Tak to byl takový ještě jeden tip ode mě, co se týká kin, a jdeme si zahrát Becka Dear Life a potom nás čeká soutěž s Astratexem. Mám tu další poukázku v hodnotě 2000 korun.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: cítím teď.
1: Tak to byla skupina Něco Něco, která předevčírem podruhé pokřtila svoji báječnou novou desku Majonéza v pražském prostoru Meat Factory. No a křtilo se jak jinak než majonézou, to je přeci jasné. Ten nový koncertní program, který mají Něco Něco nacvičený, je naprosto jako fantastický. Je to strašná disco jízda, je tam hodně kytar, je tam strašně moc synťáků, skvělý bicí, takže pokud budete mít tohle léto Něco Něco poblíž, tak se určitě vypravte na jejich koncert, doporučuju. Tuhle sobotu hrají v Nepomuku na festivalu, který se jmenuje Nefestík a probíhá od pátku až do neděle. A kromě Něco Něco tam můžete potkat třeba VVčka nebo Atenu Chlebovou. Teď si poslechneme Eda Sheerana, American Town.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Tak a jdeme opět navštívit e-shop Astratex, se kterým celý tento týden odpoledne soutěžíme o poukázky v hodnotě 2000 korun, tak zbystřete, soutěž právě přichází. Na e-shopu Astratex seženete převážně dámské prádlo, a to i v nadměrných velikostech. Ty velikosti jdou až do 130N dámy, takže si tam opravdu najde své prádlo každý. Aktuálně třeba plavky na tuhle sezónu, najdete tam ale i nalepovací podprsenky bez ramínek, erotické prádlo, svatební prádlo, prádlo pro nastávající maminky, prádlo pro kojící maminky, podvazky, župánky, korzety, noční košilky, ale i pánské spodní prádlo, jak jinak. Takže Astratex, pokud by vám nesedělo, máte šanci do 30 dnů prádlo vrátit nebo vyměnit. A navíc ještě v Holešovicích v Praze funguje poradna, zkušebna, kde si můžete vyzkoušet, jakou máte přesně velikost a potom si něco objednat. Tak, otázka pro dnešní den. Otázka pro dnešní den zní takto. V jakém městě se nachází jediný sklad e-shopu Astratex? V jakém městě je sklad Astratexu? Posílat vaše odpovědi můžete SMS-kou na číslo 602 604 903. Připište tam své celé jméno a první správná odpověď má u nás poukázku na 2000. Za chvilku Eliza Rouš. Poslechneme si taky skupinu Editors a poslechneme si taky Vaška. Vaška Mašindu, který pro vás připravuje hudební zprávy.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music News. Sabrina Carpenter dosáhla 5letého zákazu přiblížení se, a to pro Williama Applegatea, který několikrát vnikl do domu a obtěžovali s tím, že je součástí utajovaného vojenského vládního programu a musel kontaktovat zpěvačku, aby spolu zachránili svět. Sabrina byla u soudu přítomna jen přes videohovor a chlapík bude muset zachránit svět sám. Zákaz na 30 metrů platí do roku 2031. Fred Again pořádá tento týden bezplatný produkční workshop pro trans umělce v londýnských studiích Abbey Road. Britský DJ a producent povede 2,5hodinovou session v rámci Trans Plus Future Sounds, nové série akcí pořádané Trans Creative Collective, kterou založila oceňovaná masteringová inženýrka Emily Lazar. Chtějí, aby každý umělec měl svůj kredit, protože si razí novou cestu a oni budou za nimi stát na každém kroku. Tomorrowland vypustil jednu z nejsledovanějších záhad letošního festivalu. Belgický gigant oficiálně přidal překvapivý set na hlavní pódium v neděli prvního víkendu a odmítl prozradit, kdo ho bude hrát. Žádné jméno, žádná nápověda, jen prázdné místo na největším pódiu taneční hudby. Lidé hned spekulují, že by to mohli být buď Swedish House Mafia, a nebo navzdory nedávnému velkému ne Tomase Bangaltera, že by i Daft Punk mohli dát vzpomínkový set. První víkend se koná od 17. do 19. července a letos se festival bude konat pod heslem Continencia.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Beneše. Za priority Moravec označil ochranu místní přírody, protipožární opatření či digitalizaci. Chce také bojovat proti výstavbě apartmánů. Při izraelských útocích na jihu Libanonu dnes zahynul jeden člověk. Podle memoranda, které včera podepsali Spojené státy a Irán, má přitom už dnes platit ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu, který se hraje dnes od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A ještě počasí, dnešní odpolední maxima vyšplhají k 31 stupňům Celsia. Zítra bude jasno s teplotou až 35 stupňů. To byly zprávy v 15 hodin. Posloucháte Express FM. U odpoledního vysílání vás dál zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: festivalu Beat for Love v ostravských Vítkovicích. Pokud se vypravíte do Beskyd, tak pravděpodobně vyjedete nebo vyšlapete na Pustevny. Tam vždycky v zimě můžete obdivovat monumentální sochy z ledu. A v létě jsou to pro změnu monumentální sochy z písku. Ty už tam teď vznikají v rukou 4 sochařů a jejich asistentů a vznikat budou až do 21. června. Mezi tím můžete obdivovat při práci nebo můžete obdivovat ta hotová díla. Pokud to všem nebude pršet a ten písek prostě ten déšť nerozpustí, tak si pospěšte. Letošním tématem těch soch jsou ptáci. Tak vyražte určitě. Hrát si budeme teď DMAs My Baby's Place a potom nás navštíví zpěvačka Sigrid.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Muzea mají svou noc, muzejní noc, divadla mají svou noc, noc divadel a i sokolovny mají svou noc. Noc sokoloven. No a 750 zachovalých sokoloven se v noci otevře už zítra veřejnosti a kromě prohlídek interiérů vás tam bude čekat taky mimořádný program, třeba ukázky různých sportů pro všechny věkové kategorie. V Praze se například otevře Tyršův dům, kde bude otevřený bazén, budou tam ukázky šermu, dětský divadlo a tak dále. Takže noc sokoloven, najděte si tu svou nejbližší. Nám za chvíli zahrají Nothing But Thieves Muramasa a taky se můžete těšit na song dnes vyloženě hodně starého data, protože je před námi Express Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
3: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
11: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
13: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
14: Jsme jediný oficiální prodejce vozů SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Music. First.
16: Express FM.

Dnes slaví 84. narozeniny Paul McCartney, který, když mu bylo 15 let, potkal o 2 roky staršího Johna Lennona a svět už se třásl, až rozpoutají hudební revoluci díky svým geniálním skladatelským schopnostem. Na oslavu Paula McCartneyho si poslechneme skladbu z roku 1964, která se jmenuje And I Love Her. Složil jí Paul McCartney, ale jelikož si dělili ty skladatelské tantiemy na půl, tak je připisována i Johnu Lennonovi. Beatles jí měli nahranou za pouhé 3 dny. A musím ještě dodat jednu zajímavou informaci, že tuto skladbu v češtině v roce 1975 přespíval Karel Černoch. Takže The Beatles, And I Love Her a všechno nejlepší do Velké Británie. Express Old School.

0: Dozněla píseň od skupiny Coldplay. Teď se podíváme do studia k jejich kolegům Blossoms. Ti totiž dnes oznámili vydání nové desky. Po singlu, který znáte velmi dobře z našeho vysílání, Joke About Divorce, dnes vydali druhý single, který se jmenuje Meet Me In Love, a přidali informaci o tom, že je na spadnutí, no ještě ne, ještě rozhodně nepadá, že se chystá jejich nová deska, která vyjde 2. října a bude se jmenovat Songs from the Wedding Cake, jakože písničky ze svatebního dortu. Tak bude to asi hodně o lásce. Dál si budeme hrát Charlotte Plank a pustíme se taky Maisie Peters.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportňáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump tech i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM. FM.

0: Tak já vám takhle na konci své směny prozradím, co se tady u nás ve studiu děje. Včera se v pravou chvíli porouchala klimatizace, která nefunguje doteď. Takže tady máme prostě, já nevím, kolik tady je, 35, 36 stupňů, takže já se za malou chvíli budu ochladit ven do těch 31. A Petr Novák to tu hold bude muset nějak vydržet. Ty další 3 hodiny, dneska je tu sám, tak na něj myslete, třeba mu pošlete nějakou pozbuzující zprávu, která ho schladí, trošku ho schlaďte, jo. Jinak, pokud vás zajímá výhled toho počasí, tak ty tropické teploty vydrží minimálně do příštího čtvrtka a budou samozřejmě stoupat, protože zítra má být kolem 34, sobota 33, neděle 34, pak chviličku chladno, 31 v uvozovkách a ve čtvrtek 36 stupňů nad nulou. Takže máme prostě ještě stále na jaře, protože léto začíná až za 3 dny, máme prostě jako brutální letní vedra. Tak to nějak vydržte, hodně pijte, nechoďte moc na sluníčko kolem poledního, no a já se na vás budu těšit zítra a zítra je pátek. Mějte se nádherně, přeju vám hezký podvečer ve společnosti Petrově a ahoj.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda Andreje Babiše zrušila téměř 20 starších rozhodnutí, která po sobě zanechal kabinet Petra Fialy. Vyplývá to z pondělního usnesení přijatého na jednání vlády, které ale zatím není veřejné. Kabinet krok navenek nekomunikoval a členové vlády o změnách nemluvili ani na následné tiskové konferenci. Týkají se například dotace pro Černošice nebo Istanbulské úmluvy. Belgický ministr obrany Theo Franken oznámil, že Brusel letos předá Ukrajině 7 stíhaček F-16, informuje o tom agentura Unian. Kdyby Ukrajina do roku 2029 měla od této země získat 53 těchto letounů. Dodávky budou vyřízeny v době, kdy Brusel obdrží z USA nové letouny F-35, které F-16 nahrazují. Mistrovství světa v hokeji v roce 2031, o které usiluje Česko a je zároveň nejvážnějším adeptem, se v případě úspěšné kandidatury odehraje v Praze a Brně. Uvedl to viceprezident Českého svazu Petr Bříza na čtvrteční hodnotící konferenci. Nová arena v Brně bude zároveň s velkou pravděpodobností i hlavním místem světového šampionátu hráčů do 20 let, které bude Česko hostit v roce 2030. Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru na celém území postupně skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě 24 až 27 stupňů, na horách kolem 22. Na Express FM právě startuje odpolední drive, dnes výjimečně pouze s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné, slunečné, čtvrteční odpoledne vám 10 minut po 16. hodině z vysílacího studia Express FM přeje Petr. Dnes tu na vás budu sám, protože Michal rozdává hudební radost někde jinde, ale zítra náš tým bude opět kompletní. Je mi jasný, že řada z vás dnes žije sportovní událostí posledních let, a sice mistrovstvím světa ve fotbale, možná už se někde plně připravujete na zahrádce u orosené sklenice nebo si doma žehlíte dres. Samozřejmě, že i pro vás budu mít v následujících 3 hodinách vysílání i nějaké to fotbalové info. Třeba se podíváme na stadion, kde se dnešní meč bude hrát, řekneme si pár zajímavých fotbalových faktů, ale protože máme čtvrtek a ten je zasvěcen filmům a seriálům, čekají vás zajímavosti především z této oblasti. Po 17. hodině přijde můj milý kolega David Mičke ze streamu, aby vám představil zajímavé tituly dostupné na této platformě. Pozvu vás do kina na 2 filmy, přihodím tipy na platformy, prozradím, co dělají herci ze slavného seriálu Teorie velkého třesku, nebo kdy se dočkáme nového filmu z prostředí Středozemě. No a protože mě baví i herní průmysl, přihodím nějaké novinky pro gamery. Blíží se víkend, takže spolu navštívíme i jedno tajemné místo v Česku, a to není zdaleka vše. Zkrátka to bude pestré, stejně jako hudba, kterou vám během následujících 180 minut budeme nabízet. Příjemný poslech vám přeje Petr a Jesse Ware.
1: Express. Express Drive.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: trackem Close a za malou chvíli vás čeká Noah Kahan, John Newman a nebo také návštěva fotbalového stadionu v Atlantě. Zůstaňte s námi.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
5: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
8: Začalo samočištění a vysoušení.
7: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Závratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
14: Potisk dárky, byla byl CZ.
15: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
16: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Express FM.
19: Hudba. Na prvním místě.

0: To byl John Newman se singlem Love Me Again a my už se pozvolna budeme odebírat na zelený pažit, protože čeští fotbalisté dnes stojí před jedním z důležitých zápasů, možná z nejdůležitějších zápasů za posledních pár let. Na mistrovství světa totiž čeká Jihoafrická republika a případná výhra by je výrazně přiblížila postupu ze skupiny. Jenže kromě samotného fotbalu je pozornost upřená také na místo, kde se utkání odehraje. Mercedes-Benz Stadium v Atlantě totiž patří k nejúzašnějším sportovním arenám na světě. Už před vstupem návštěvníky vítá více než 20 metrů široká socha sokola z recyklované oceli a jakmile člověk vstoupí dovnitř, čeká ho doslova architektonický šok, protože jedna ze stěn stadionu je tvořena obrovskou prosklenou plochou, skrz kterou je vidět panorama mrakodrapu centra Atlanty. Stadion byl otevřen v roce 2017, jeho výstavba vyšla v přepočtu na zhruba 34 miliard korun, jeho kapacita je 67 tisíc diváků a chlubí se celou řadou technických unikátů. Asi nejznámější je jeho pohyblivá střecha, tvoří 8 obrovských trojúhelníkových panelů, které se během 10 minut rozevřou jako květina. Architekti se inspirovali římským Pantheonem a po otevření střechy zůstává uprostřed charakteristický kruhový otvor, takzvaný okulus. Jen samotná střecha spolkla více než pětinu celkových nákladů stadionu. Bylo na ně použito přes 27 tisíc tun konstrukční oceli a díky průsvitným materiálům navíc na trávník proudí přirozené světlo. Dalším unikátem je gigantická kruhová obrazovka pod střechou, ta měří neuvěřitelných 335 metrů a obepíná celý stadion. Kamkoliv se podíváte, všude běží statistiky, záběry ze zápasu nebo reklamy. Stadion je vybaven také jednou z nejvýkonnějších bezdrátových sítí na světě, takže desítky tisíc fanoušků mohou současně sdílet fotografie a videa bez výraznějšího omezení. Atlanta nabízí zajímavosti i mimo stadion. Právě tady v roce 1886 byla prodána první sklenice Coca-Coly. Nachází se zde také největší akvárium na světě a s více než 100 tisíci živočichy, včetně žraloků obrovských. A ve městě se také narodil Martin Luther King. Během šampionátu vyrostla v olympijském parku rozsáhlá fanouškovská zóna. Tam se potkávají příznivci z celého světa, od Němců přes Angličany až po fanoušky z Ghany nebo Kapverdských ostrovů. A nechybějí samozřejmě ani Češi. Do Atlanty jich podle odhadů dorazily až 3000. Místo navíc připomíná i český sportovní triumf. Právě v Atlantě totiž na olympijských hrách v roce 1996 získal Jan Železný své druhé olympijské zlato, když poslal oštěp do vzdálenosti 88 metrů a 18 centimetrů. No a čeští fotbalisté by dnes určitě brali, kdyby se jim v Atlantě podařilo zapsat podobně nezapomenutelný výkon. V nádherném stadionu za 34 miliard korun totiž nepůjde jen o body, ale možná i o pokračování českého snu na mistrovství světa.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v ulici Velkomoravská ve Starém Městě v okrese Uherské Hradiště. Tam probíhá vyšetřování nehody tří vozidel a na místo jedou složky záchranného systému. V Praze v ulici Chlumecká, kde se střetl s osobák s nákladákem, průjezd jen se zvýšenou opatrností. Nehoda tří vozidel komplikuje dopravní situaci také na silnici 203 u obce Blatnice v okrese Plzeň Sever. Na místo opět jedou složky záchranného systému. Na silnici 121 u obce Zbelítov v okrese Písek probíhá vyšetřování hromadné nehody, záchranné složky už jsou na místě. A dva osobáky jsou v sobě v ulici Benešovo nábřeží ve dvoře Králové nad Labem. Policie České republiky míří na místo. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM, kde vás za odpolední drive zdraví Petr.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
5: Čau, tady Dan z kapely Past. Právě posloucháte Express FM a my vám pustíme

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

0: pětikola. Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea. A vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
11: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
15: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Music. First. Express FM.

Tolik anglická zpěvačka Celeste, song Tonight Tonight, mimochodem Celeste minulý měsíc oslavila 32. narozeniny. No a my máme filmový čtvrtek a teď tu máme něco pro fanoušky seriálu Teorie velkého třesku. Máme důvod zapomínat, protože od poslední epizody jednoho z nejslavnějších sitcomů světa už uplynulo 7 let a životní osudy jeho hlavních hvězd se mezi tím pořádně proměnily. Začneme u Penny, tedy herečky Kaylee Cuoco. Ta se po skončení seriálu nestratila a naopak zažila profesní vzestup díky seriálu The Flight Attendant. Myslím, že to u nás bylo uváděno jako letuška. V soukromí se jí také daří, vychovává dceru Matildu a podle nejnovějších informací čeká druhý dítě, gratulujeme. Její seriálový partner Leonard, kterého hrál Johnny Galecki, se naopak stáhl z hollywoodského života, přestěhoval se na ranč v Tennessee, věnuje se rodině a mediální pozornosti se spíše vyhýbá. Herectví úplně neopustil a rozhodně už není aktivní jako v době největší slávy seriálu. Velkou proměnou prošel také Sheldon. Herec Jim Parsons po konci seriálu oznámil, že už nechce pokračovat v roli, která ho proslavila. Chápu. Věnuje se divadlu, filmům a produkci. A právě jeho rozhodnutí bylo jedním z hlavních důvodů, proč seriál po 12 řadách definitivně skončil. Úspěšnou kariéru má i představitelka Amy, herečka Maim Bialik. Ta je mimochodem skutečnou neurovědkyní, takže v seriálu hrála vědkyni vlastně tak trochu sama sebe. No a co na to Raj a Howard?

0: herec Kunal Nayar, představitel rád, že se objevil v několika filmech a seriálech a věnuje se také dabingu. Simon Helberg, kterého si fanoušci pamatují jako Howarda Wolowitze, sbírá uznání za dramatické role a ukazuje, že umí mnohem víc než jen komediální postavy. No a zajímavost na závěr, když v roce 2019 teorie velkého třesku skončila, sledovalo poslední epizodu ve Spojených státech téměř 18 milionů diváků. Dodnes patří mezi nejsledovanější sitcomová finále moderní televizní historie. A přestože se parta vědců z Pasadeny už na obrazovky v původní podobě nevrátila, jejich seriál stále patří k nejsledovanějším titulům na streamovacích platformách po celém světě. Zdá se tedy, že Sheldon, Leonard, Penny a Spol sice zestárli, založili rodiny nebo změnili kariéru, ale jejich popularita ani po letech rozhodně nezmizela. Dáme si Everything Everything a za malou chvíli zprávy.
1: Express Drive na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáš Dropa ve své funkci skončí. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že ji okamžitě odvolá kvůli informacím, že čínští vojenští experti měli opakovaně přístup do českých laboratoří jaderné ochrany. Při izraelských útocích na jihu Libanonu dnes zahynul jeden člověk, oznámila podle serveru BBC libanonská média. Podle memoranda, které ve středu podepsali Spojené státy a Irán, má přitom už dnes platit ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Izraelská armáda dnes oznámila, že ve středu odpoledne zahynul na jihu Libanonu jeden její voják. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který rozhodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského letního času. Dnes noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na horách kolem 13. No a na Express FM do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a společnost s vámi nadále bude dělat Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 9 minut po 17. hodině vám příjemný poslech na Express FM přeje Petr a teď už je se mnou ve studiu i můj milý kolega David Mička ze streamu. Ahoj Davide. Počkej ještě chvilku.
1: Čekám.
0: Teď
1: můžu?
0: Teď seš tam. Já tě rád zase po delší době vidím, my jsme se minulý týden minuli a proto jsem zvědavý, co jsi za, řekněme, filmovo-seriálový typy připravil pro dnešek. Jenom ti chci říct, že jako vzhledem k tomu, jaký je počasí venku, tak doufám, že to nebudou nějaký náročný tituly.
1: Já tě taky rád vidím po delší době a neboj, nebudou to náročný tituly. Připravil jsem takový věci, které ti tu mozkovnu nijak zvlášť nezaměstnají, ale který tě zároveň můžou velmi zabavit. Takže neberme to nijak zle. Rozhodně to může velmi dobře fungovat. Taky bych chtěl říct, že jsem si vybral ty věci podle toho, jestli tím chceš zaplácnout celý večer, nebo obědovou pauzu, anebo si jen tak u kafíčka na pár minut trošku zpříjemnit pracovní den.
0: No a to je přesně, co bych od tebe čekal. Tak žádný jo. Zásadní záležitosti.
1: Přesně, já nejsem složitý člověk. Tak jo, tak pojďme na to první. To první je, viděl jsi bitvu 300 bitvu u Thermopyl?
0: Ano, i druhý díl.
1: To byl vlastně film, který udělal jako poměrně velkou stopu. Je dost často citovaný, řekl bych, že v popkultuře udělal významný zásah. Na streamu je film, který se jmenuje Válka bohů, v originálu Immortals, kde hraje ústřední roli Henry Cavill, který ho známe jako Zaklínače,
0: Supermana,
1: záporáka v Mission Impossible. V té době, kdy vznikla Válka bohů, tak on vstupoval do toho svého chlapáckého období, kdy se stával takovým tím univerzálním vzorem mužské krásy, ale zároveň řekněme prostě nějaký určitý jiskry a... No, ale o tom se nebudu moc rozkytávat, ale řekněme, pojďme k tomu filmu teda. Ten film Válka bohů je od producentů 300 bitva u Thermopyl, takže je to taky takový podobně efektní, je to, dobře se na to kouká, je to film, který ho vypneš a který tě zároveň pobaví, takže doporučuji.
0: Takže je tam akce?
1: Je tam akce, je to velmi výtvarně svébytný a zároveň je to plný i zajímavých hereckých tváří, to záporáka, tam hraje Mickey Rourke, tak myslím, že hraje dobrýho záporáka.
0: Jestli hraje Mickey Rourke záporáka, tak jsme v pohodě. No tak, díky, já doufám jenom, že jsi připravil nějaký ten seriálový tip, ale o tom až za malou chvíli, teď si pustíme Katarzy.
2: Express Drive.

0: David Mička ze Streamu je naším dnešním filmovým hostem. Máme za sebou filmový tip, tak teď, Davide, povídej, co tam máš dál.
1: Takže to první byl tip na celý večer. Teďka pro vás mám třeba na tu obědovou pauzu tip. Možná na několik obědových pauz. Záleží, jestli se vám to bude líbit.
0: No spíš záleží, jakou máte práci, že jo?
1: to taky. Konec konců někdo by za polední pauzu zvládli ten celovečerák.
0: No ale pamatuju si doby, kdy jsem v jedné práci zvládl během dvou dnů dát celýho červenýho trpaslíka, jo?
1: Tak to byl asi dobrý job. Každopádně, já tady mám seriál Krematorium, což je seriál, který vznikl v produkci v posledních letech hodně populárního ostravského divadla Mír a jeho tvůrců. Jmenujeme třeba Alberta Čubu, taky toho Štěpána Kozuba, který hodně vystřelil v posledních letech. Dále Robin Ferro, Kamila Janovičová a zkrátka tyhle ty tvůrci, kteří jsou spojený ať už s Třema tygrama nebo s veškerou s tou jejich sketchovou tvorbou, tak i s tou jejich další dramatickou tvorbou a i tou divadelní tvorbou. Takže Krematorium, abych se vrátil zpátky k tomu středobodu toho mýho povídání, je seriál, kde umře Jiří Lábus a Jiří Lábus pak zase vstane z mrtvých.
0: Já nebudu nic říkat, já jsem ten seriál viděl, bavil jsem se u toho a zrovna teda hodně jsem se bavil postavou Jiřího Lábuse.
1: Jiří Lábus tam hraje sám sebe, což ještě nabývá to jako pak ještě o to zajímavějších rozměrů. Je to velmi svěží kousek, který vznikal mimo takový ty tradiční produkční cesty, právě pod hlavičkou divadla Mír. Určitě se na to podívejte. Pak tady mám ještě jeden tip, kratší, a to by taky mohlo být pro hodně lidí zajímavý. Na Streamu, jeden z nejpopulárnějších pořadů, který si stále drží popularitu, Slavné dny, který mapuje různý významný historický milníky, a po letech teďka vzniknul nový díl, který vznikl k oslavě 30 let Seznamu a popisuje Seznamu.cz a popisuje tam tu cestu Seznam.cz od konce 90. let až doteď.
0: Takže od prvního kompu, od prvních verzí webových stránek Seznamu až po tenhle ten, řekněme, gigant.
1: Ano, přesně tak. A dozvíte se tam i, kde se vzal pes Krusty, takzvaný seznamácký pes.
0: Jo, to mě teda zajímá právě. Mě zajímá, jestli tam od začátku nebo přiběhl až v průběhu času.
1: Přiběhl, teďka úplně nevím, jestli od samého začátku, ale přiběhl hodně na začátku a ten pes má velmi zajímavý příběh, takže tohle to není clickbait, ten příběh toho psa opravdu stojí za poslechnutí, takže doporučuji se na to podívat.
0: Má to několik epizod, nebo je to jednorázová?
1: Je to jednorázová epizoda Slavných dnů, je to ten nejnovější díl, takže když si najdete Slavné dny na stream.cz, hned to tam na vás vystřelí.
0: No to je skvělý, Davide, mám na tebe otázku, chystáš se někam na dovolenou?
1: Chystám se na dovolenou, chystám se jako každý správný Čech do Chorvatska.
0: Já jsem tam byl loni a musím ti říct, že jsem trpěl takovou tou lehkou jakým předsudkem, jako všichni jdou do Chorvatska s lančmítama a tak, ale nakonec jsem to dal a byl jsem velmi spokojen, ale proč se ptám? Řada Čechů bude příští týden už opouštět nejenom Českou republiku, ale vlastně svý domovy, budou směřovat někam na dovolenou. Proto bych tě chtěl poprosit, zda by si pro posluchače připravil nějaký takový odlehčený prázdninový typy, a to třeba jako do nějakého dopravního prostředku, třeba do autobusu mířícího do Chorvatska, nebo do vlaku mířícího na jih, jinam, nebo třeba na pláž.
1: Tak já myslím, že pro posluchače a posluchačky to tady všechno děláme, ne? Tak samozřejmě.
0: Ty se obětuješ, víš?
1: Já se obětuju a vyberu to nejlepší, co tam máme.
0: No a já se tě potom taky zeptám, co ty si sebou budeš brát na tu dovolenou.
1: A já ti rád odpovím a budu se těšit tam příští týden.
0: Tak Davide, ty už běžíš fandit, máš vyžehlený dres?
1: Nemám, já zásadně chodím se zakrytou tváří na fotbali.
0: No tak prosím.
1: A s dýmovnicema.
0: Tak zůstaň člověkem a já se budu těšit příští týden na slyšenou a na viděnou.
1: Já taky, měj se.
0: Děkuju.
1: Ahoj. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Dozývá nám velký surfař Jack Johnson, You and Your Heart. No a za malou chvíli se můžete těšit i na Inhaler nebo Generations.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
7: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
8: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
9: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
15: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Máme čtvrtek, 18. června, 33 minut po 17. hodině. No a vy víte, že ve čtvrtek my se věnujeme většinou filmům, kinům, streamovacím platformám a tak dále. Teď navštívíme kino, nabídneme vám malinko jiné typy, než pravidelně nabízí naše kolegyně Veronika Kolouško. A ve Filmexu začneme u animáku Toy Story 5 Příběh hraček, který teďko dnes právě bude mít premiéru. Oblíbená parta hraček se v tomto filmu vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jesse i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie, chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka, a s ní zcela nové pořádky. V původním znění se představili Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack nebo Greta Lee. V českém znění, protože ten film je dostupný i v českém znění pro naše nejmenší, se zase představili Michal Dlouhý, Zbyšek Pantůček, Barbora Munzerová nebo Jan Vondráček. Já myslím, že tenhle film se bude líbit malým i velkým divákům. No a druhý dnešní kinotyp a zároveň poslední se týká komedie i hororu s názvem Tahle party je dead. Její režisér je Adam Kůz. No a co se týká toho příběhu, tak ten vypovídá o tom, když se zodpovědná Alice, povrchní Sofie, bohemská Hanka a nejistý Roman vydávají na halloweenskou party, netuší, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu, řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty a frustrovanými herci z romantických komedií. Mimo jiné se ve vedlejších rolích představí i Vladimír Polívka, Hynek Čermák, Marek Flutka nebo Martin Stránský. No, já zatím jsem koukal, jaký má tenhle ten biják recenze a nevypadá to zase až tak špatně, takže možná konečně se pobavíme u českého hororu s komediálním podtextem. Tak, za malou chvíli už vás čekají Biffy Clyro nebo Jungle.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody komplikují situaci na silnici 43 u obce Štíty v okrese Šumperk, tam je osobák ve svodidlech, ale projedete se zvýšenou opatrností. Dále v ulici Hradecká v Brně, v ulici Ligasova v Radonicích, což je v okrese Praha Východ, na silnici v obci Lochovice v okrese Beroun a na silnici 379 v obci Blansko, tam probíhá vyšetřování nehody, je tam osobák s motorkou a na místě už by měly být složky záchranného systému. Šťastnou cestu ve společnosti Express FM vám za odpolední drive přeje Petr.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
5: You say I love you, boy. I know you lie.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
8: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Česká fotbalová reprezentace si bude moct říct za nějakých 2 hodinky. We made it. Tohle byly Circa Waves na Express FM, no a my zůstaneme u sportu, i když se přesuneme spíš na herním konzolím a počítačům, protože přišla novinka pro hráče na celém světě. Chystá se na ně prostě další reklamní invaze. Společnost Electronic Arts, známá díky sériím jako EA Sports FC, Madden NFL nebo The Sims, představila nový projekt s názvem EA Advertising a jeho cílem je dostat reklamy přímo do toho vašeho herního světa. Podle EA by reklamy neměly hráče rušit, ale přirozeně zapadnout do prostředí. Ve sportovních hrách by se mohly objevovat například na reklamních panelech kolem hřiště nebo na dresech, na výsledkových tabulích, televizních grafických vrstvách, podobně jako třeba při skutečných sportovních přenosech. Firma zároveň láká inzerenty na obrovský dosah, tvrdí, že její hry a služby oslovují každý měsíc více než 120 milionů hráčů po celém světě, což je publikum srovnatelné třeba s populací Japonska. No a nejde přitom jen o klasické reklamní banery, EA počítá také se speciálními herními výzvami, tematickými akcemi, odměnami nebo virtuálními předměty spojenými se známými značkami. Mezi první partnery patří například Visa, Red Bull nebo Levi's. A právě tady začínají obavy hráčů, reklama ve videohrách není úplnou novinkou, ale dosud bývala většinou nenápadnou součástí sportovních titulů. Mnozí fanoušci se bojí, aby se z her nestal další prostor přeplněný marketingem, podobně jako sociální sítě nebo internetové stránky. No, otázka tedy zní, budou reklamy ve hrách působit přirozeně jako sponzorské panely na fotbalovém stadionu, nebo se stanou dalším důvodem, proč budou hráči nadávat? Odpověď přinesou až příští měsíce, kdy se nový reklamní systém začne ve hrách Electronic Arts objevovat naplno. Za malou chvíli Fulcrum a také v celou zprávy. Drive.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká protidrogová politika stojí podle jejího národního koordinátora Pavla Béma na rozcestí. Politici a experti vedou debatu o pokračování v přístupu podle vědeckých poznatků nebo návratu o desítky let zpět k normalizačním strategiím. Bém to dnes řekl na mezinárodní konferenci o závislostech a duševním zdravím v Praze. Především agendy pod ministerstvo zdravotnictví a představu o řízení jejím rezortem označil za nebezpečný omyl. Po středečním podepsání memoranda mezi USA a Íránem vysílá Německo dvě odminovávací lodě do Rudého moře. Cílem je pomoci zorganizovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení konfliktu. Více informací přináší Seznam zprávy. Je to oficiální, v Liberci překvapivě dotrénoval Radoslav Kováč. Situaci jsme si nakonec vyhodnotili tak, že potřebujeme jít trochu jinou cestou a získat nový impuls, vysvětlil ukončení spolupráce generální ředitel Slovanu Jan Nezmar s tím, že šlo o jedno z jeho nejtěžších rozhodnutí v jeho manažerské kariéře. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Na Express FM do své finálové hodiny míří odpolední drive s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: V páté minutě vede Česká republika 1-0. Výborně, chlapci, gratulujeme a jedeme dál. A vy za malou chvíli uslyšíte Friedberg nebo Pulp.
1: Express Drive. Na Expressu.

trávíte tohleto odpoledne ve svých kancelářích a nemůžete se koukat na fotbal, jak už jsem říkal před mnou chvílí, Česká republika vede na tou Jihoafrickou 1-0. My už jsme vám dneska nabídli kinotipy, stream tipy, no a teď je potřeba taky si dát něco na platformách, budeme struční. Mám tu jeden tip z Netflixu, je to seriál, který se jmenuje Harry Hole, je to seriál podle veleúspěšných kriminálních románů Joa Nesboa, ve kterém geniální detektiv Harry Hole pátrá po zabijácích, ale přitom bojuje i sám se sebou. Obyvatelé norského oslavy děsí nepochopitelně brutální vražda a po tragické události se Harry vrátí do starých kolí a rozjede pátrání, kterému nedá spát. Samozřejmě ta vražda tam nebude jenom jedna, a bude jich tam více, je to trošku ostřejší, severská záležitost a na Netflixu to má obrovskou sledovanost. Chválí ho i čeští diváci, ale svorně se pozastavují nad dabingem, který je podle nich spíš dílem umělé inteligence. Hodně se v tom dabingu používají slova jako avšak a až nepřirozeně spisovná čeština. Já jsem ten seriál zlídnul, líbil se mi, je v něm k vidění i Praha a myslím si, že jsem přivřel oči i nad tou hodně spisovnou češtinou. No a můj druhý tip, ten směřuje na i vysílání. Je to starší záležitost, která pochází z Francie. Ten film se jmenuje Mužská záležitost a vypráví o souboji dvou silných mužů, dvou životních principů a je to vlastně o setkávání dvou hvězd francouzského filmu, protože v hlavních rolích se tam potkávají Jean-Claude Brasseur a Jean-Louis Trintignant. Výborná záležitost. Pokud jste navíc fanoušky cyklistiky, doporučuju, protože je to skvěle natočený. Režii dostal na starosti Nikola Fribovsky a v podstatě, kdybych to měl shrnout, dva muži, jedna žena, zločin a dlouholetý přátelství právě těch zmíněných hlavních postav čelí náročné zkoušce, protože komisař se dá do vyšetřování vraždy přítelovy manželky. Víc vám neřeknu, ale určitě si to na i-vysílání můžete najít. No tak filmové kinotypy i platformy máme za sebou a na řadě opět nějaká hudba. Budete poslouchat například Pulp nebo Charlie XCX. Express. Express Drive.

0: Starší kousek z dílny Pulp, poslouchali jste jejich hitovku Babies, no a za malou chvíli vás čeká slíbená Charlie XCX se singlem SS26, nebo Calvin Harris, nebo Billy Barman a také Doprava nebo Trendy.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potisk trička, bilabil, bilabil, bilabil.cz
8: Hudba na prvním místě.

0: polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Yeah.
3: Listen.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Řidiči pozor, na silnici v obci Kelč v okrese Vsetín probíhá tam vyšetřování nehody dvou vozidel. V ulici Světavská v Blansku překáží na vozovce dvě havarovaná vozidla, projedete se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje situaci i na pražském okruhu u exitu 23, sjezd směr od D1. V ulici Nábřeží kapitána Jaroše v Praze narazil skútr do obrubníku a překáží na vozovce, projedete opět se zvýšenou opatrností. A v ulici Štefánikova v Brně se střetl osobák s motorkou a došlo k úniku oleje. Probíhají tam odklízecí práce. Na Express FM vám za odpolední drive šťastnou cestu bez nehod přeje Petr.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Express Filmix.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No, Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se mne u ty prášky na to spadí a to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdes, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmix na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express. Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
0: Express. Music first.

0: V 18.45 stále posloucháte Odpolední drive, společnost vám dělá Petr, máme před sebou poslední čtvrthodinku a poslední zajímavost ze světa stříbrného plátna, už jsme vám tady dali nejrůznější tipy, teď tu mám jednu novinku, která by mohla zajímat všechny fanoušky Pána prstenů, protože se mohou těšit na další návrat do Středozemě. Chystaný film Lov na Gluma naváže na slavnou trilogii, rozšiřuje obsazení o další známou tvář. K projektu se podle zahraničních médií připojí herec Tom Burke, kterého mohou diváci znát například z filmu Furiosa Mad Max Saga. Nový snímek ponese, jak už jsem říkal, název Hon na Gluma, respektive The Lord of the Rings The Hunt for Gollum, a zaměří se na období, které ve filmech Petra Jacksona zůstalo spíše v pozadí. Příběh se bude odehrávat mezi Bilbovým odchodem z kraje a událostmi společenstva prstenů. Hlavní postavou bude samozřejmě Gloom, jehož opět stvární Andy Serkis. A právě Andy Serkis nebude jen hrát, ujal se také režie celého projektu. Producentem zůstává osvědčený tým kolem Petra Jacksona, který stojí za původní trilogií i Hobbitem. Podle dostupných informací se do filmu vrátí také Ian McKellen jako Gandalf a spekuluje se i o dalších známých tváří ze Středozemě. Tvůrci se snaží navázat na atmosféru původních filmů, které dohromady získaly neskutečných 17 Oscarů a vydělali miliardy dolarů. Zajímavé je, že samotného na Gluma vychází z událostí, které popsal už autor Hobita i Pána prstenů ve svých dodatcích Pánu prstenů. Gandalf tehdy pátral po tajemném stvoření, které mohlo odhalit Sauronovi informace o prstenu. Ve filmech byla tato část příběhu zmíněna jen okrajově, nyní se ale stane hlavním dějem celovečerního snímku. No a teď zbývá otázka, kdy se můžeme tohoto, myslím si, že v celku očekávaného bijáku dočkat. Premiéra aktuálně plánovaná na rok 2027, a pro fanoušky Tolkiena světa tak začíná další cesta do Středozemě, ale tentokrát po stopách jedné z jejich nejzáhadnějších a zároveň nejoblíbenějších postav. No, za malou chvíli jsou tu Wombats, potom DJ Shadow nebo Arctic Monkeys.
1: Express FM.

0: Přátelé, kamarádi, dneska jsem to po vzoru DJ Shadowa zkusil po svém. Máme 18.54 a je na čase jít domů, dofandit tu druhou půlku, která zatím nezačala, protože je přestávka. Já doufám, že to naše česká reprezentace dotáhne do vítězného konce a zároveň se budu těšit na slyšenou opět zítra, kdy už tu budeme s Michalem v plný palbě. Čeká vás klasický scénář, to znamená programové tipy, ať už na víkend nebo i na další dny. Přihodíme nějaký hudební novinky, jak už je zvykem. Často se nám podaří i předběhnout našeho hudebního ředitele, ale myslím si, že to vůbec nevadí. No a vše doplníme seriózními vědeckými poznatky a dalšími informacemi z celého světa i z kultury. Mějte se fajn, poslouchejte hudbu. Kdybyste cokoliv potřebovali vědět k vysílání Express FM, náš web je vám k dispozici a užívejte.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
4: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
3: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
5: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
2: Novinka.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
3: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
5: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
1: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Sabrina Carpenter dosáhla 5letého zákazu přiblížení se, a to pro Williama Applegatea, který několikrát vnikl do domu a obtěžovali s tím, že je součástí utajovaného vojenského vládního programu a musel kontaktovat zpěvačku, aby spolu zachránili svět. Sabrina byla u soudu přítomna jen přes videohovor a chlapík bude muset zachránit svět sám. Zákaz na 30 metrů platí do roku 2031. Fred Again pořádá tento týden bezplatný produkční workshop pro trans umělce v londýnských studiích Abbey Road. Britský DJ a producent povede 2,5hodinovou session v rámci Trans Plus Future Sounds, nové série akcí pořádané Trans Creative Collective, kterou založila oceňovaná masteringová inženýrka Emily Lazar. Chtějí, aby každý umělec měl svůj kredit, protože si razí novou cestu a oni budou za nimi stát na každém kroku. Tomorrowland vypustil jednu z nejsledovanějších záhad letošního festivalu. Belgický gigant oficiálně přidal překvapivý set na hlavní pódium v neděli prvního víkendu a odmítl prozradit, kdo ho bude hrát. Žádné jméno, žádná nápověda, jen prázdné místo na největším pódiu taneční hudby. Lidé hned spekulují, že by to mohly být buď Swedish House Mafia, a nebo navzdory nedávnému velkému ne Tomase Bangaltera, že by i Daft Punk mohli dát vzpomínkový set. První víkend se koná od 17. do 19. července a letos se festival bude konat pod heslem Continencia.
0: Express FM.

0: dneska is fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Digitalism, Lane 8 nebo Boards of Canada. Tohle byla skotská zpěvačka Carla J. Easton, která přinesla energický indie pop s osobitým vokálem, a tohle byla skladba Start It Again z desky I Think That I Might Love You. No a americká popová hvězda Olivia Rodrigo se vrátila s novou deskou, která se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No a je na ní i duet s Robertem Smithem z The Cure, jmenuje se What's Wrong With Me. Tady je a já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. Express FM.

Australský písničkář Josh Pike nabízí jemný folk pop. Tohle byla skladba Highway z desky Kingdom Within. No a tohle je americká hudebnice Kelsey Lu, která kombinuje alternativní pop a ambientní prvky. Z desky So Help Me God, tady je skladba Comfort.

Americký producent Lane 8 pokračuje v melancholické a melodické elektronice. Tohle byla skladba Pulsar Cross z desky Pollination Římská 2. No a tohle je americká emo-rocková kapela Piebald, která přináší energickou a melodickou skladbu Used to Good Advantage z desky Chaos for the Rages.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.

Tohle byl italský projekt Sfero, který nabízí moderní elektronický pop s atmosférickým zvukem, a tohle byla skladba Escapism ze stejnojmenné desky. Jinak ta deska svým obalem dost připomíná album Moon Safari od skupiny Air. No a tohle je projekt Slippers, který přináší lehký indie pop s retro nádechem, a z desky Slippers 08 tohle je skladba Till You Know.

Kanadská kapela The Beaches pokračuje v energickém indie rocku. Vy jste slyšeli skladbu Fine, Let's Get Married z desky No Hard Feelings. No a tohle je belgická kapela Bedrocks, která kombinuje psychedelický rock a indie pop. A z desky Good Hands tady je skladba The Power Runs Ripe.

0: Americká zpěvačka Bri přináší alternativní pop s osobní výpovědí. Tohle byla skladba Nicotine z desky Cycle Breaker. No a tohle je projekt A Good Year, který spolupracuje s dánskou zpěvačkou Mou. A z desky Play tady je skladba Blue Fame.
1: Fresh. Express Fresh s Pavlem Kučerou.

Americká kapela Natural Child nabízí uvolněný rok s retro nádechem, z jejich nové desky Wooden, tady je skladba There's So Many Ways. No a tohle je americká producentka Octo Octa, která přináší emotivní house music. Z jejich nové desky Sigil for Survival, tady je skladba Just Listen.

0: This cut is fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Britská hudebnice Rosa Walton přináší alternativní pop s lehce melancholickou náladou a tohle byla skladba Wave Machine z desky Tell Me It's a Dream. No a americký producent Skrillex pokračuje v experimentální a nařachané klubové elektronice a z jeho nové desky Soma tady je skladba Panterala.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byla americká hudebnice Zahara, která nabízí lo-fi indie pop s dream popovou estetikou, a z její nové desky Distant Lands tohle byla skladba My Little Dove. No a toto je americký hudebník Active Child, který kombinuje elektroniku a dream pop, a z jeho stejnojmenné, tedy eponymní desky, tohle je skladba Beams.

Skotské duo Boards of Canada přineslo hypnotickou, elektronickou a nostalgickou skladbu s názvem Into the Magic Land a pochází z jejich nové desky Inferno. No a tohle je italský hudebník Dennis, který nabízí melodický synthpop s retronárchem a z jeho nové desky Stargirl tady je skladba Semplicemente.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.
2: Express FM.

Německé duo Digitalism pokračuje v energické elektronice s indie vlivy a z jejich nové desky Optimism tohle byla skladba Sirens. No a tohle byl americký hudebník Oliver Tree, který měl vystoupit, co nevidět, v pražském Lucerna Music Baru, ale nestane se tak, protože bohužel o víkendu tragicky zemřel. Z jeho desky Ugly is Beautiful tady je skladba Alien Boy. Express Fresh.

Projekt Show Pulse nabízí atmosférickou elektroniku s ambientními prvky a tohle byla jejich skladba Cries from the Half World. No a tohle je britský hudebník Charlie Vincent, který přináší nostalgický indie pop s 80kovou náladou, ačkoliv ta skladba pochází z desky s názvem 1994. Jmenuje se Do You Feel It Too?

Americký soulový zpěvák Jalen Gonda pokračuje v retrosoulové estetice inspirované 70. lety. Tohle byla skladba s názvem Hey Mr. Conductor z jeho nové desky Doctrine of Love. No a tohle je projekt The Passion Tax, který nabízí alternativní pop s temnější náladou. A tohle je skladba God's Timing.

To byla americká kapela Lady Friend, která přinesla energický indie rock s kytarovým zvukem ve skladbě Opposite Way z desky First One Out. No a tohle je projekt Christopher Adra, který nabízí jemný alternativní pop a z desky Saw It in a Dream, tady je píseň Running Backwards.

Fresh. To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden, ve čtvrtek v 9 večer. No a Fresh můžete najít na Facebooku a taky na Spotify. Na závěr tohle je americký projekt Family Stereo, který přináší indie pop s nostalgickým nádechem a z desky Waiting on Nina tady je stejnojmenná skladba. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Sabrina Carpenter dosáhla 5letého zákazu přiblížení se, a to pro Williama Applegatea, který několikrát vnikl do domu a obtěžovali s tím, že je součástí utajovaného vojenského vládního programu a musel kontaktovat zpěvačku, aby spolu zachránili svět. Sabrina byla u soudu přítomna jen přes videohovor a chlapík bude muset zachránit svět sám. Zákaz na 30 metrů platí do roku 2031. Fred Again pořádá tento týden bezplatný produkční workshop pro trans umělce v londýnských studiích Abbey Road. Britský DJ a producent povede 2,5hodinovou session v rámci Trans Plus Future Sounds, nové série akcí pořádané Trans Creative Collective, kterou založila oceňovaná masteringová inženýrka Emily Lazar. Chtějí, aby každý umělec měl svůj kredit, protože si razí novou cestu a oni budou za nimi stát na každém kroku. Tomorrowland vypustil jednu z nejsledovanějších záhad letošního festivalu. Belgický gigant oficiálně přidal překvapivý set na hlavní pódium v neděli prvního víkendu a odmítl prozradit, kdo ho bude hrát. Žádné jméno, žádná nápověda, jen prázdné místo na největším pódiu taneční hudby. Lidé hned spekulují, že by to mohly být buď Swedish House Mafia, a nebo navzdory nedávnému velkému ne Tomase Bangaltera, že by i Daft Punk mohli dát vzpomínkový set. První víkend se koná od 17. do 19. července a letos se festival bude konat pod heslem Continencia.
0: Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Sabrina Carpenter dosáhla 5letého zákazu přiblížení se, a to pro Williama Applegatea, který několikrát vnikl do domu a obtěžovali s tím, že je součástí utajovaného vojenského vládního programu a musel kontaktovat zpěvačku, aby spolu zachránili svět. Sabrina byla u soudu přítomna jen přes videohovor a chlapík bude muset zachránit svět sám. Zákaz na 30 metrů platí do roku 2031. Fred Again pořádá tento týden bezplatný produkční workshop pro trans umělce v londýnských studiích Abbey Road. Britský DJ a producent povede 2,5hodinovou session v rámci Trans Plus Future Sounds, nové série akcí pořádané Trans Creative Collective, kterou založila oceňovaná masteringová inženýrka Emily Lazar. Chtějí, aby každý umělec měl svůj kredit, protože si razí novou cestu a oni budou za nimi stát na každém kroku. Tomorrowland vypustil jednu z nejsledovanějších záhad letošního festivalu. Belgický gigant oficiálně přidal překvapivý set na hlavní pódium v neděli prvního víkendu a odmítl prozradit, kdo ho bude hrát. Žádné jméno, žádná nápověda, jen prázdné místo na největším pódiu taneční hudby. Lidé hned spekulují, že by to mohli být buď Swedish House Mafia, a nebo navzdory nedávnému velkému ne Tomase Bangaltera, že by Daft Punk mohli dát vzpomínkový set. První víkend se koná od 17. do 19. července a letos se festival bude konat pod heslem Continencia.
2: Express FM.